Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: of the new world.
1: Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, víťáci, budeme chvilku vážní. Co mi tady hlásíte takhle po ránu, tak může být třeba silnice 379, příjezd do obce Šebrov, Kateřina od Blanska. Tady počítejte, že došlo k havárii srážce motocyklu s divočákem. Ta situace se na místě řeší. Tak to je jedno místo, které se nám takhle po ránu přicpává. Další je 35 a tady se bavíme o Litomyšli. V tomhletom místě probíhá jí záchrana, vyprošťovací práce je uzavřeno. Na místě jsou všechny složky IZS, došlo tady ke kolizi osobního a nákladního auta. Taky opatrně na 164, hlásíte se od Strmilova, tady došlo k havárii osobního auta v kolizi s nějakou zvěří, taky tady probíhá vyšetřování, 22 na příjezdu do Strakonic, tady pozor, stejná situace, kolize osobního se zvěřím a další pohyb zvěře na vozovce a v okolí a do poslední nohy, tady mám ještě jednu zprávu, ta je ze silnice 438, tedy příjezdu do Otrokovic od Zlína. Tady jsou na místě také všechny složky IZS. Došlo k nehodě osobního auta, které skončilo ve stromu. No a zdá se, že tohle bohužel bude také jedna z těch nešťastných, vážných dopravních nehod. Tak tomu uspůsobte svou jízdu, případně průjezd v tomto raním čase. Všem přeju šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: počasí.
1: Dnes proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy zaprší, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Cyklista Tadej Pogačar po páté vyhrál Tour de France a vyrovnal rekord 5 celkových triumfů. Náš Matyáš Vacek se stájí Lidl Trek ovládl týmovou soutěž a v celkovém pořadí skončil 49. Jakub Potruba byl 112. a Pavel Bittner 140. Soutěž o štěpařek na mistrovství republiky v Plzni vyhrála Nikola Tabačková výkonem 57,76 metrů před Martinou Píšovou a Nikolou Ogrodníkovou. Na čtvrtce získala titul Barbora Malíková, mezi muži překvapivě zvítězil Ondřej Horáček. Fanoušci brněnské zbrojovky údajně po utkání napadli dva příznivce Sparty, sebrali jim fanouškovské předměty a oba raněné museli ošetřit v nemocnici. Policie případ vyšetřuje jako loupež. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně začali pěstovat vlastní léčebné konopí. Odrůda pojmenovaná po Gregoru Johanu Mendlovi už pomáhá pacientům.
2: Po předání českému distributorovi je typ léčebného konopí Johan vůbec poprvé dostupný nejen pacientům v nemocniční lékárně u brněnské nemocnice, ale také v dalších lékárnách po celé České republice. Johan může být pro pacienty dostupný prakticky okamžitě. Stačí, aby si její lékárny objednali u distributora Farmos podle požadavků lékařů, kteří léčebné konopí pacientům předepisují. Rostliny byly vypěstovány na jaře letošního roku. Vyznačují se především vyrovnaným obsahem hlavních léčivých látek. Poměr THC a CBD činí 10:11. Produkce s tímto poměrem se pěstitelům podařila vůbec poprvé. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec Google zavádí novou možnost obnovy účtu pomocí selfie videa. Funkce slouží jako záložní způsob ověření identity pro případy, kdy uživatel nemá přístup k telefonu, záložnímu e-mailu ani dalším metodám přihlášení. Systém porovnává aktuálně natočené video s uloženým záznamem. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 27. července 2026.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Rolling Stones na Rádiu Beat na začátek toho dnešního dne, toho pondělního rána s datem 27. července, kdy Věroslav má svůj svátek a mimochodem krom jiného, jak jsem se teď dozvěděl po mé levici z mysliveckého kalendáře, taky nám dneska chrují tihleti jezevci. Tak kdybyste se náhodou toulali po lese a slyšeli jste nějaké chrutí, je to pravděpodobně jezevec. To, aby nám tahle informace nezapadla. Další je přineseme, teď si pojďme slíbit muziku, která je připravená v přehrávačích A i B. Na jedné straně tady má Motorhead a No Class, na druhé straně pro ty, kteří po ránu raději jemnější přístupy, by to mohly být třeba Kennedy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Moudré, Noukles, za námi 6 hodin, 18 minut, přesný čas, takhle při pondělku, kdy nás čeká ještě relativně takové milé počasí, zvlášť tedy pro ty, kteří nemají rádi úplně tropický vedra, protože ty dnešní maxima v průměru by měly být někde okolo 23-24 stupňů. Zítra už 27, od středy potom kremace, s tím, že v pátek to je ten den, kdy se máme přesouvat tady z centrály směrem na České Budějovice a místní prodejnu Bikers Crown, kde si společně zavysíláme a uděláme si spolu takové pěkné páteční odpoledne, tak to by měly být ty denní maxima někde okolo 37 stupňů. Pak by to mělo zase klesnout na celých 35 až 36. Myslím, že se v příštích dnech, než kvůli týdnech, celkem dost ohřejeme, ale ta důležitá informace, která z toho měla vykouknout, je ta, že v pátek se vidíme v Bikers Crown, od 10 do 12 hodin se vysílá, předtím se to rozbaluje, potom se to balí, takže máme spoustu času na to se potkat, poklábosit, rozdat si nějaké ty ptákovinky, případně si udělat jinou radost. Berte to jako pozvánku, býťáci, a doražte.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Against the Odds, kapela Juraja Heap na rádiu Beat, to je ta, která právě teď dozněla. Za malou chvilku si dáme krátké zprávy s Petrem Šimáčkem, ty vám slíbím po nich Queen, Tie Your Mother Down, taky Davida Bowieho chystám a hromadu další muziky. Ovšem, všechno, jak dobře víme, tak má svůj čas, no a jednou z těch věcí musí být taky dopravní informace, které tady pro vás chystám. Co pa já, hlavně vy je chystáte, protože se hlásíte z cest, tak pojďme na ně.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Co je aktuálně nového? Aktuálně se ozýváte třeba z té uzavřené 35. Tady to někdo psal a teď já to samozřejmě nenajdu, už to potřebuji vidět. Tadyhle to bylo. Od Lea. Čau, uzavřená silnice 35 za Litomyšlí. Došlo tady k smrtelné dopravní nehodě. Kolony jsou z obou stran. To je ta informace, o které už jsme se spolu tady bavili. To je jedna z nich. Další jedna je D1 na exitu 10. My tady píšete Modletice. Tak tady počítejte, že jsou v sobě dva nákladňáky, ale nevím úplně přesně, který je to směr, tak to nám ukáže za chvilku dopravní mapa. Na D11 Hradecké 28. kilometr ve směru na Prahu, tady máme dopravní nehodu, to je jedno místo, které hlásíte taky 305, příjezd do obce Luže od Chrudimi, tady havarovaný osobák zřejmě po kolizi se zvěří, protože další zvěř tam někde na místě a v okolí hlášena je. 379, o to jsme se bavili, to je příjezd do Šebrova, Kateřiny od Blanska, tady se stále ještě řeší havarovaný motocykl po kolizi s lesní zvěří a u Strmilova na 164 byste také měli počítat s havarovaným osobním autem a probíhajícím vyšetřováním. Jinak tedy, co se týče té Hradecké, tak je to směr na Prahu, na úrovni Sadské, to už víme. Co se týče té D1, tak tady počítejte, že to zatím nic moc složitého nespůsobuje, ale to přímo na tom sjezdu Modletickém. No a kdybyste chtěli hledat nějakou kolonu, tak jedna třeba může být na Benešovské trojce směrem na Prahu nebo nahoru, kde jedničce chce, tedy už od čtyřkol tam to začíná a vleče se to právě až na ten sjezd k dálnici D1. Počítejte s tím, majte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto!
3: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
4: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
1: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy zaprší, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
5: Šampion Formule 1 Lando Norris vyhrál velkou cenu Maďarska a získal pro McLaren první vítězství v sezóně. Druhý duel Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil Kimi Antonelli z Mercedesu. Při sobotní nehodě české rodiny na rakouské dálnici A9 zemřel 50-letý Čech. Následkům zranění podlehl v nemocnici v Grazu. Zraněné jsou také jeho manželka a dcera. V Kuřivodech se po víc než třech desetiletích po odchodu sovětské armády bude znovu ozývat střelba.
6: Vývojářská zbrojní firma zde chce na okraji průmyslové zóny vybudovat laboratoř se střelnicí. Ta, jak předem uklidňují, nebude veřejná a ani zde nebude muniční sklad. Bude pro bezpečnostní složky České republiky a státy NATO. Luboš Dvořák, Českolipsko.
5: Na přehradě České údolí v Plzni našli uhynulého sumce dlouhého 224 cm. Ryba zřejmě přišla o život vyčerpáním po dlouhém zdolávání rybářem a následném vypuštění do přehřáté vody. A nakonec Nestlé do konce roku odstraní umělá potravinářská barviva ze všech svých výrobků. Přestane je používat jako první velká potravinářská firma na světě. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
1: Classic Rock.

podíváte, je 27 v červenci a je to den, kdy svátek slaví Věroslav. Taky já mám dneska svátek, protože dneska je Mezinárodní den všech ospalých lidí, tak to si myslím, že se k tomu pondělku parádně hodí. Nevím, proč to vyšlo tak, že je taky Mezinárodní den skotské, takhle při pondělku to bych uměl si představit spíš pátek nebo v sobotu. Kuřecí stripsy mají dneska svůj svátek, krém brilé má dneska svůj Mezinárodní den a jestli jste se pořád ještě nevybrali, tak můžu přihodit chůdy. Pokud budete se pohybovat dneska v práci, do práce, případně na nákupy na chůdách, tak plníte zadání toho, čemu se říká právě Mezinárodní den chůd. A ten se vždycky slaví prý 27. července. Píšou tady na chytrých různých encyklopediích. No, ještě jsem dneska nikoho na chůdách neviděl, tak třeba odpoledne se to povede.

A ono to funguje, jak to tak vypadá. Jenom jsem to dopověděl o těch chůdách, které můžete oslavovat dneska, tak hned několik z vás se ozvalo. Tady třeba první byl Jirka přes aplikaci Rádia Beat, rovnou i s fotkou, jak to tam s těma chůdama mají v Německu a jak se tam na nich pohybují. Tak to mě docela mile překvapilo, že zatímco já nikoho na chůdách ještě dneska neviděl, tak vy se na nich běžně pohybujete. V tom případě ještě dodám tady z mysliveckého kalendáře, že dneska chrují jezevci, to jenom aby vám nezapadla tato informace. A vzhledem k těm fotkám, které mě k těm chudám přišly, tak jsem se zadíval ještě hlouběji do takových těch výpisů mezinárodních dní. A teď jsem na vás zvídavej, protože kromě jiného jsem taky našel, že dneska je mezinárodní den, který slaví Dudy. Teď se ukažte. Myšleno ten nástroj samozřejmě.

0: Rausbery na Rádiu B. 6.54, skoro 55, je přesný čas. Čas na to, abychom tady přes okénko zamávali vedle a přišel jsem Petr Šimáček. Dáme si za malou chvilku čerstvé zprávy spolu s ním, po nich třeba Scorpions. To je muzika, kterou chystám, ale předtím je potřeba sáhnout tady na ten čudlik.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Takzvaně čudlík dopravní. Dopravní čudlík nám říká, že bychom měli býťáci jezdit opatrně, a to nejenom na těch místech, kterých tady mám nějak při pondělku víc než dost. Na 305 u obce Luže na Chrudimsku počítejte, že se řeší havarovaný osobák. To je jedno místo. Další je stále platná 379 u Šebrova na Blanensku. Tady došlo k havárii motocyklu s lesní zvěří, takže tahle ta nehoda je bohužel vážná a probíhá tam vyšetřování. D1 Exit 10 přímo v tom sjezdu z Pražského okruhu počítejte s nehodou dvou nákladních aut, která se vyšetřuje. Hradecká dálnice na Prahu na 28. Tady máme hlášenou dopravní nehodu, která tam dost překáží. Pokud jsem to správně pochopil, je to nákladák s dodávkou, ale ve finále je to jedno, prostě je tam nehoda, která vás zpomalí a se kterou byste měli počítat. A krom toho začíná tradiční ranní

0: Dělní špička, takže se nám leckterá silnice přicpává. Krom těchto zmíněných počítejte třeba už teď na úrovni letiště na Prahu, že to tak jako vázne před tím dopravním omezením. Na plzeňské dálnici stojíme už před Rudnou a stojíme až ke Slivenci. Z druhé strany po okruhu začíná ta kolona tradiční někde u Vesce a vleče se přes tunely na Ořech. Samozřejmě od Černého mostu vrchem přes Kbely, spodem přes Štěrboholy taky počítejte, že je provoz poměrně hustý a poměrně pomalu jedoucí. Bavili jsme se o té Benešovské trojce, tak tady je situace o něco lepší, ale i tak počítejte někde za čtyřkoliv, vyjíždíte do kolony a pomalu postupujete směrem k brněnské dálnici. No a před Brnem samotným to je dneska takové milé překvapení, já doufám, že to nezakřiknu. Ale zatímco normálně tady straším kolonou od Domašova, dneska tam vůbec žádná není. Zdá se, že na Brno od Prahy po D1 jedete dneska bez nějakých velkých komplikací. Možná poslední metry před tou spojkou D1, D2 se zpomalí, ale jinak tady žádná kolona zatím zdá se není. Tak doufám, že to vydrží. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlo o kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy zaprší, dopoledne na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploty 20 až 25 na jižní Moravě 28 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách i víc.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalisté Slávie vstoupili do nové ligové sezony výhrou 5-1 nad Slováckem. Pražané po rychlém obratu rozhodli už v první půli. Jablonec včera porazil Olomouc 2-1 a Hradec Králové vyhrál východočeské derby nad Pardubicemi také 2-1. Policie v Berlíně zastřelila muže podezřelého ze sobotního útoku na Pride Parade. Došlo k tomu při zásahu speciální jednotky ve čtvrti Spandau, na kterou zaútočil nožem. 21-letý Němec s libanonskými kořeny najel do lidí dodávkou. Zemřela jedna žena, dalších 29 lidí je raněno. U Němčovic na Rokycansku má vzniknout lávka přes Berounku pro místní cyklisty i turisty. Projekt po 15 letech příprav získal pravomocné stavební povolení. Více starosta Němčovic Karel Feršman.
6: Stavební povolení právní moci po 5 letech, po 7 letech územní rozhodnutí, pak se 2 roky připravovala projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a 5 let trvalo, než nám ho teda vydali.
5: A nakonec Česko chystá nová pravidla pro obranu proti dronům nad kritickou infrastrukturou. O neoprávněném stroji by nově nemusela rozhodovat jen policie nebo armáda, ale také provozovatelé chráněných objektů. To byly zprávy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Pink Floyd na rádiu Beatik on the Turning Away, to je ta věc, kterou máme aktuálně za sebou. 13 minut po 7 je přesný čas, to svítí tady proti mě na cibulích. Věroslav má dneska svůj svátek, chrují nám jezevci a jak tak probíráme ty možnosti toho, co se dneska dá oslavovat, tak od té skotské se nám to tak nějak uhnulo úplně někam jinam. Zaujali chůdy, zaujali dudy, bohužel teda bavíme se o tom hudebním nástroji. No a jinak tady třeba Jarda píše ze San Diego v Kalifornii a říká, u nás je ještě neděle večer, ale schválně jsem se kouknul, co se dneska dá slavit, tak je Světový den prarodičů a starých lidí, Mezinárodní den rašeliništ, slatinišť, bažin a močálů. To je zajímavý den, to přemýšlím, jestli vymyslím, jak by se tohle dalo slavit. Taky je Mezinárodní den esperanta, to je taková zajímavost, a taky je Světový den tofu, což tedy s Jardo strčkám potřebuješ, tofu, ale jinak díky za tenhle ten příspěvek, myslím, že možností, i kdybyste náhodou nebyli Věroslav, tak takhle na pondělní večírek máme víc než dost, co říkáte.

Led Zeppelin na rádiu Beat, muzika skvělá, takováhle přesně muzika zcela jistě nebude příští týden hrát jako půlnoční album. Do jisté míry to může souviset s tím, že vůbec Led Zeppelin nejsou v nabídce, ze které vybíráme půlnoční alba. Kachna to namíchala, ten nápad na ty desky tak, že všechny jsou z roku 2025, ty, které jsou aktuálně v té nabídce na webu rádia Beat. No a zatím vede takhle po ránu Michal Prokop z Ostraku. Za ním Halloween, Giants and Monsters, za nimi Vítkáči, Pertoromě a tě po mně, taky Olympika Bombardiák je možnost, Jamaron s albem Něco zůstane, nebo Reflections of Karma s albem Venom and Velvet. Zatím těžko usuzovat, kdo je tady nějakým favoritem, protože rozdíly mezi jednotlivými těmi nahrávkami jsou v podstatě v řádu několika kliků, ale jak víme, pravidla jsou jasná, neúprostná, v neděli o půlnoci musí být jasno. Dvě desky pozbírají nejvíc vašich hlasů a ty si pak budeme pouštět celé v úterý a ve čtvrtek od začátku až do konce. Tak na to myslete, býťáci, takhle při pondělku. Nová anketa je na webu Rádia Beat, jak je dobrým zvykem. Adresa je furt stejná, www.radiobeat.cz, a stačí tam prostě jenom jednou kliknout na tu nahrávku, která vám je nejsympatičtější.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Fleretista Šupenič se stal jako první Čech mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Macchiho, nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Beachvolleybalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová porazily ve finále Pro Tour Challenge Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 2-1. Jiří Přívratský skončil na světovém poháru v Changchou čtvrtý v třípolohové střelbě z malorážky. Vítězný Číňan Chang Chung překonal světový rekord. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou. Další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.
2: Zprávy sport

0: Pražský výběr Hrabě X je ta věc, která dohrála 2 minuty před 7:30. Chystají se krátké zprávy, k tomu jeden dlouhý Ozzy, tady Ozzy s Randy Rhoadsem a Mr. Crowley. To vám slíbím na příští minuty, teď tuto.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: To já už mluvím jak ten vejvoda. Pojďme se podívat na dopravu. Silnice 2. třídy číslo 227, příjezd do obce Holedeč Orloun. Tak tady teď aktuálně pravděpodobně neprojedete. Došlo tady k nějaké dopravní nehodě, velmi vážné. Počítejte, že tam probíhají nějaké záchranné vyprošťovací práce. Tady to bude úplně uzavřeno. 42 neboli Porgesova ulice na příjezdu do Brna Králova pole. Tady došlo k dopravní nehodě, překáží to tam a uklízí. Se, což překáží taky v průjezdu. Počítejte, že ta se může určitě přicpávat na 60. Příjezdu do Vápené, kousek od Jeseníka, je hlášena havárie motocyklu. Na hradecké dálnici stále platí 28. kilometr směr na Prahu u Milčic. Tam došlo k dopravní nehodě už před nějakou půl hodinou či hodinou a stále ještě to tam zaměstnává všechny, kteří tam pracují. Ta kolona, která vzniká na místě, není zas úplně extra dlouhá, takže bych vám radil objíždět to už vůbec ne postarý, protože ta je uzavřená v tomhletom místě. Zkrátka spíš počítejte s tím, že vám to zabere nějaký ten čas. Stejně jako průjezd Černého mostu vrchem Novopatskou na Kbely a na Letňany, anebo spodem po jižní spojce na Štěrboholi, kde to dneska překvapivě nepůsobí žádnou kolonu, na to vůbec nejsme zvyklí, tak je D1 na příjezdu do Brna. V podstatě posledních pár desítek metrů před tím spojením s D2 doprava zpomaluje, ale ta tradiční kolona mnoha kilometrová, kterou hlásíme obvykle každý den, ta tam dneska zatím vůbec není, tak věřme tomu, že to tak taky vydrží.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
1: Rádio B. Počasí.
4: Dnes proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy zaprší, dopoledne na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploty 20 až 25 na jižní Moravě 28 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách i víc.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
4: Formule 1 se letos vrátí na okruh v Sepangu, kde se pojede náhradní velká cena Malajzie. Závod 4. října nahradí zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu. Nad Českem se objevil kouř z rozsáhlých požárů ve Francii a Španělsku. Nacházel se ve výšce 3 až 4,5 kilometru nad zemí, takže neovlivnil kvalitu ovzduší u povrchu. Dopravní revoluci plánuje pražské letiště.
5: Za 2,3 miliardy korun plánuje do 5 let vystavět novou estakádu, která bude navazovat na plánované rozšíření terminálu 2. Stavba bude zárukou plynulejší dopravy, větší kapacity a také bezpečnosti. Cestující se díky ní dostanou od zastávek MHD, budoucí železnice anebo parkovišť k terminálům bez křížení s automobilovou dopravou. Honza Navrátil, Praha.
4: Hasiči už dohasili požár 5 hektarů lesa u Velhrtic na Klatovsku. Hořet začalo v sobotu odpoledne, škoda je odhadovaná na 1 000 000 korun. Příčina zatím není známa. A nakonec spotřeba elektřiny Google kvůli umělé inteligenci prudce roste. Jeho datová centra loni spotřebovala kolem 42 terawatthodin, což odpovídá zhruba spotřebě celého Dánska. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
1: Classic Rock.

Já to říkal před malou chvilkou, že ta naše anketa na beatovém webu se může proměňovat a ona se taky proměňuje, musím říct, že teď aktuálně během těch pár minut, tak útokem to vzali Fandové, Vítko a Kvarteta a teď, kdybychom zastavili, tak hrajem příští týden právě Vítkáče a taky Michala Prokopa s Ostrakou, což je fantastická deska. Uvidíme, jestli to takhle zůstane, na webu Rádia Beat najdete s pondělkem spoustu nových věcí, tohle je jenom jedna z nich, přibyly tam nové články, aby se nám některá z informací nestratila. A zůstává tam ta pozvánka na to, co je nejaktuálnější pro tento týden, protože v pátek 31. od 12 do 14 hodin, a když přijedete dřív, tak se nic nestane, a když budete později, tak se taky nic nestane, se setkáme v Bikers Crown na adrese Krčínová 1606, tedy v Českých Budějovicích. Na Českobudějovické pobočce Bikers Crown postavíme mobilní studio, rozdáme si tam nějaké ty dárky, třeba si vybereme něco na sebe nebo pro sebe, nebo pro někoho, to je ve finále jedno. Není to omezeno čistě na motorkáře, protože ta nabídka je tam velmi pestrá a tím pádem ani tahle ta naše akce není omezená na motorkáře. Na motorce přijďte, ale klidně můžete jakkoliv jinak, můžete na kole, můžete pěšky, můžete třeba i MHD. Všichni jsou na místě vítáni a ještě si tam zahrajeme nějakou muziku na přání. Připomínám to a budu ještě mnohokrát v tomto týdnu, protože se na to velmi těším. Vy to berte jako pozvánku právě takhle z jihu Čech. Kdybyste se chtěli vymlouvat na to, že nevíte kudy kam, tak na webu Rádia Beat tohle tu informaci najdete i s mapou, takže to najde úplně každej.

Shannon Curfman na rádiu Beat a Fastlane Addiction, tohle tu píseň, tu jsem poprvé slyšel tenkrát od Davea Gora, tenkrát mě zasvědčil do tajů tadyhle té muziky a mám to pořád ještě ve své složce, kam se pravidelně vracím, na motorce, tam mám taky takovou složku, aby když jdeme někam dál, tak jsem mohl vyhrávat jako alegorický vůz. No a jsem zvědav, jak tu svoji složku doplním v tomto týdnu, protože vám můžu s jistotou slíbit, že čtvrtek bude právě ten den, kdy si dáme další díl pořadu American Rock Show. Dave Gore už to chystá, nevím úplně, co bude chtít hrát ve čtvrtek ve svém vysílání po 19. hodině, ale vím a můžu citovat jeho, že to bude dobrý jako prase, tak si to byťáci určitě nenechte ujít.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Flamengo nabíto za námi, před námi už další muzika, ale tu si dáme po celé, po zprávách s Petrem Šimáčkem. Nově mi tady hlásíte D8 na 90. kilometru ve směru z Prahy pryč, jakože na Německo. Tady probíhá nějaké prověřování dopravní nehody, může to zpomalovat ten průjezd, s tím počítejte. 227, příjezd do obce Holedeč od Loun, to platí stále, už jsme si to říkali, vážná dopravní nehoda dvou osobních aut, na místě zasahují všechny složky IZS, takže ten průjezd tady ne, že bude omezen, on tady chvilku určitě nebude vůbec možný, počítejte i s tímhle místem. Na 60. příjezdu do obce Vápená od Jeseníku se řeší havarovaný motocykl, stále platí hradecká dálnice na 30. 28. kilometru úplně přesně na Prahu, že je dopravní nehoda a že se díky ní zpomaluje ta doprava v průjezdu tímto místem. Není to tak, že byste měli hledat objízdné trasy, ale spíš počítat s tím, že tady se zbrzdíte, nějakou minutu tady ztratíte z toho dojezdového času. Na 305 příjezdu do obce Luže, tak došlo k havárii osobního auta, po kolizi s lesní zvěří se řeší i tahle ta nehoda, to jsme tedy na Chrudimsku, Býťáci. Počítejte s těmi místy, jezděte prosím co nejopatrněji, všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy zaprší, dopoledne na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky. Později odpoledne a večer mají srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách i víc. Zítra polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson po druhé za sebou prohrály finále 4 hry na turnaji Live Sport Prague Open. Nyní nestačily na britskou dvojici Dartová-Lumsdenová. Gabriela Knudsonová pak na turnaji ve Washingtonu vypadla ve finále kvalifikace se Slovenkou Šramkovou. Do Česka tento týden dorazí druhá letošní vlna veder. Od zítřka začne rychle růst teplota a ve druhé polovině týdne se maxima vyšplhají až na 39 stupňů, místy není vyloučeno ani 40. Horko doprovodí tropické noci a o víkendu mohou vedra místy ukončit bouřky. Vonkův most přes Labe v Pardubicích se vrátil do plného provozu. Jedna z nejdůležitějších dopravních tepen ve městě byla od června 24. Kvůli rekonstrukci průjezdná jen jedním pruhem v každém směru. A nakonec herec Jiří Lábus převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Při převzetí ocenění řekl:
2: já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl jsem moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. A mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
1: Zprávy tímto končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 27. července 2026.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Aťáci na rádiu Beat, soldou žijou v čele, samozřejmě já nesnídám sám. 11 minut po 8 dohrála tahle muzika, Standard Rubáš vám přeje příjemné pondělní ráno. V Jaroslavům všechno nejlepší k jejich svátku a taky všemu tomu dalšímu, co má dneska svátek, už jsme probírali, že jsou to chudy, že jsou to dudy, že to je skotská, že dneska taky to není úplně svátek, ale informace, která může být nosná, pakliže se vydáte třeba do lesa, tak nám chrují jezevci, aspoň tak to slibuje myslivecký kalendář na dnešní den. A k tomu tady my na beatu pouštíme muziku. Budeme ji pouštět pořád i v té příští hodině, možná to tak jako naťuknu, abyste se už naladili, že i dneska, protože je pracovní den a protože přijde devátá, tak musí přijít taky nějaký ten živák. Dneska to bude živák, který je vlastně takovou kompilací živáků z různých let od řekněme 80. do 90. Možná jsem teď někomu naznačil, možná, že bude potřeba přihodit další nějakou nápovědu, tak jako tak, v každém případě hned po deváté ta živá muzika na beatu vypukne. Teď zatím puká muzika studiová, kam já teď počítám třeba Beatles nebo Twisted Sister, protože ti jsou na řadě.

0: Slíbení Beatles, Norwegian Wood za námi 8.18 na Cibulích a to je tady čas pro toho vlastně asi jediného sportovce, kterého máme tady v našem beatovém kolektivu. Tak je o tom sportu ví nejvíc, tak pojďme se podívat, co se hnal na tuto chvíli.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Golfistka Tereza Zapletal-Kožiluhová obsadila na turnaji Ladies European Tour Access ve VR třetí místo. Po životním triumfu na English Open nestačila jen na Australanku Reevesovou a domácí Hamovou. Sára Kousková pak skončila na Scottish Open na 31. místě a vylepšila své dosavadní maximum na turnaji. Britský boxer Joshua se po několika měsíční pauze vrátil do ringu vítězně. V souboji s Albáncem Prengou byl sice v prvním kole dvakrát počítaný, ve druhém ale zápas ukončil KO a připsal si 30. výhru v profi kariéře. Florbalista Langer se po 5 letech ve Švédsku vrací do Tatranu Střešovice. Se Storvretou získal 3x švédský titul, předtím 2 roky hrál za Kalmarsund. Do Tatranu se vrací také obránce Němeček. Poslouchali jste menšinové sporty.
1: Zprávy, sport a rock'n'roll. Na rádiu Beat.

0: Jsou písně, které v ranním vysílání tady na Vítu prostě nemůžou chybět. Třeba už jen proto, že interní informace zatím stále tajná, tak hlásí, že Kateřina již přistála zpět ve vlasti, a tak vám můžu kolegyni Kachnu slíbit. Ještě dneska se s ní uslyšíte tady ve vysílání Rádia Vít. A taky vám můžu slíbit, že zítra fakt nevstávám. Tak AC/DC Back in Black máme za sebou. Když se podívám na hodiny, pokud byste si chtěli rovnat čas na stejný, tak ještě 2 sekundy a bude přesně 8:24, což je čas našimi hopůlky. Některé věty člověk řekne a pak mu teprve dojde, jak to vyznělo, tedy Šimiho zprávy v půl byla správná informace, ty si dáme za malou chvilku. Teď pojďme k dopravě.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Přibyly mi tady nějaké hlášky z dopravy od vás býťáků, třeba z Hodonínska, tady je to Strážnice a Bzenecká ulice, ta je přicpaná nehodou dodávky a osobního auta, probíhá vyšetřování. Na D1 ve směru na Prahu na 24. kilometru, rozumějte v tom dopravním omezení, které je před, a teď mi vypadlo to slovo, no ten most, jak se tam opravuje zkrátka, tak tam došlo k požáru vozidla, takže se nám směr na Prahu začíná vydat přicpávat v tomto místě, právě v tom omezení. Budeme sledovat, jak moc nás to omezí a jestli bude třeba hledat objízdné trasy. Zatím bych podle délky té kolony úplně nestrašil, ale uvidíme, ono to bude mít nějaký vývoj. 611 příjezd do Sadské od Nymburka, nehoda 2 osobních aut, tam s tím počítejte. Vážná dopravní nehoda, další ve směru na Prahu na D1 mi tady teď vyskočila na 11.5 kilometru, ta je navíc bohužel se zraněním, takže počítejte, že tady máme další jednu možnou kolonu během rána. Zatím pořád ještě, pokud jedete po D1, tak bych nechtěl působit paniku ani v dopravních mapách, to není zas taková divočina. No nicméně, tohle jsou věci, které se dějí. No a ještě jednu věc bychom tady měli, a to je D0 na exitu 23 od D5 k D1. Tady je osobní auto ve svodidlech, čeká se na odtah, takže i tady to může zpomalit ten provoz. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Kdo zažil 90, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v 90 dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Rádio B. Počasí.
4: Dnes proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy zaprší, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i mraky ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Šampion Formule 1 Lando Norris vyhrál velkou cenu Maďarska a získal pro McLaren první vítězství v sezóně. Druhý duel Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil Kimi Antonelli z Mercedesu. Při sobotní nehodě české rodiny na rakouské dálnici A9 zemřel 50-letý Čech. Následkům zranění podlehl v nemocnici v Grácu. Zraněné jsou také jeho manželka a dcera. V Kuřivodech se po víc než 3 desetiletích po odchodu sovětské armády bude znovu ozývat střelba.
5: Vývojářská zbrojní firma zde chce na okraji průmyslové zóny vybudovat laboratoř se střelnicí. Ta, jak předem uklidňují, nebude veřejná a ani zde nebude muniční sklad. Bude pro bezpečnostní složky České republiky a státy NATO. Luboš Dvořák, Česko-Lipsko.
4: Na přehradě České údolí v Plzni našli uhynulého sumce dlouhého 224 cm. Ryba zřejmě přišla o život vyčerpáním po dlouhém zdolávání rybářem a následném vypuštění do přehřáté vody. A nakonec Nestlé do konce roku odstraní umělá potravinářská barviva ze všech svých výrobků. Přestane je používat jako první velká potravinářská firma na světě. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
2: asi krok.

0: Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 17. Návštěva u Fenků. Rok 1996. Čte Zemánek.
2: Na začátku prázdnin, těsně po tom našem prvním koncertě, jsme s klukama vyrazili na čundr někam do lesů, válet se k rybníkům, pít levný víno a tak. Prostě klasická toulačka českou krajinou bez mapy. Shodou okolností jsme se po několika dnech bloudění odstli v Humpolci, v rodném kraji bubeníka Fenka. Zkusili jsme mu zavolat, byl doma, a tak si vzal taxíka a dojel za náma. Ukázal nám několik barů, seznámil se spoustou lidí, takže se to odehrálo poměrně ve velkém stylu. Ti lepší končili na čtyřech, ostatní se jen tak povalovali na chodníku, který byl příjemně teplej, protože bylo léto. Fenek byl úplně bezvládný. Moc nemohl mluvit, a když jsme ho naložili do taxíku a vezli k němu domů, vlála mu hlava z otevřeného okýnka a zvratky vytvářely na silnici přerušovanou čáru. Měli jsme nějakou adresu, tak jsme vystoupili někde na křižovatce v cizí vesnici, táhli Fenka domů a za chvíli pošlapávali záhonky na zahradě, kde nikdo z nás předtím nebyl. Uvnitř baráku spali rodiče, který jsme nikdy neviděli, a doufali, že se tenhle stav nezmění právě teď, když nejsme svéprávní. A tak jsme se snažili chovat co nejtišejc, což je u opilejch lidí vždycky záruka toho největšího lomozu, který koloruje citoslovce pšššt. A právě když jsme Fenka složili na zem, aby jsme ho prošacovali kvůli klíčům, u čehož upadla většina party i s různýma kýblema, smetákama a květináčema okolo, tak se otevřely dveře a za nima byla paní Steinerová. A o několik pikosekund pozdějíc i pan Steiner. Oba dva tam stáli v pyžamech, nám bylo lehce přes 20, na hlavách různý barvy, střihy, náušnice, roztrhané oblečení a na čele nálepka s nápisem Jsem hovado z Prahy. Dobrý den! Steinerovi jsou zlatí lidé. Nejen tenkrát projevili veliký pochopení pro tyhle situace. Převzali synka, my se vzdálili na pole za silnicí a tam vytuhli na hulváta. Ráno jsme byli pozvaní na snídani, která byla ve velkém stylu. Mísy salámů, sejrů, čerstvě natrhaný rajčata, nařezaný okurky, vajíčka, čaje a kafe. Oťukali jsme se a z noční příhody se stala veselá vzpomínka. Dneska už si samozřejmě tykáme a když hrajeme na Vysočině, tak jsou Steinerovi pravidelní návštěvníci našich koncertů. Pak nám šel Fenek ukázat jejich starý domek u lesa se zahradou a malým potokem, který byl už dlouho prázdný, jenom tam měli slepice a králíky. Přesto byl funkční, i když ve stavu silně před rekonstrukcí. Líbil se nám a Steinerovi nám nabídli, že tam můžeme zkoušet. A tak jsme přišli k nemovitosti, do kterých jsme pak často dojížděli na několika denní soustředění, aby jsme v tom vysoce inspirativním prostředí naskládali spoustu fláků na několik desek.

0: Fena zdali pak ví, o čem ta komedie byla. A na tohle ti odpovím, že mi to hnedka bylo jasný, zahyne oběť nevinná. A i když měli efekty krásný, řekl bych, že to byla píčovina. Pardon, ale opravdu.
1: Vonout s muzikou i s pohledem do jejich vlastní historie, tak ty máme teď nabítu za sebou. Pokud vás třeba tohle naladilo na to, že byste si chtěli dát vohnout někde naživo, tento týden budete mít možnost. Třeba v Jiříkově na Homerfestu, tam vystupují v pátek 31. kluci z Vohnoutu a v sobotu se posouvají na Vinice. Šato, Valtice a hudba na Vinicích je ta akce, kde 1. srpna vystupují krom jiného společně s kapelou Maniak. Tak to jsou takové možnosti, které chcete-li, můžete využít.

Každý z nás ji známe, myslím teď tu dámu, která byla slyšet téhleté verzi House of the Rising Sun. Každý z nás, kdo někde viděl Ženatýho se závazky, ví, kdo je Peggy. Ne každý možná ví, že Peggy, když měla své bouřlivé dospívání, tak zdrhla z domova a světem se pohybovala co by sboristka Boba Dylana. No a to zpívání tu jí zůstalo až do dnešních dní, takhle si to tady vystřihla společně s White Buffalo a Forest Rangers. House of the Rising Sun je za námi, je 8:45, pojďme si dát metlu.

Faces je 8:53 a přemýšlím, jestli tam nacpem ještě jednu skladbu, ale myslím si, že jo, ještě se nám tam vejde Dave Edmunds. Využijeme ho k tomu, abychom si dali vědět, jak vypadá doprava. Pokud máte k dopravě nějaké teď aktuální čerstvé postřehy z regionu Beatu, tak sem s nimi Beatáci přes apku můžete, stejně jako třeba po telefonu číslo je 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě než nám sem vběhne Petr Šimáček, pojďme se podívat na dopravu, Víťáci, tak jak jsme si slíbili. Pojďme si říct, že D5 na Prahu od Rudné už je tmavě červená v dopravních mapách až Pražskému okruhu a tam až někam k Ořechu. Z druhé strany je ta kolona kratší než obvykle bývá, řekněme, že se počítá někde od Zbraslavy, tak tady počítejte se zpožděním. To samé naberete i u Sadské na Hradecké dálnici směrem na Prahu,

0: Tady se už ráno stala dopravní nehoda. Prosím vás, není to žádný drama, že byste měli hledat objízdnou trasu, spíš jenom počítejte s tím, že tam před sebou máte zpomalení, které pár minut sebere, a stejně tak to platí pro ty, kteří po D1 jedou směrem na Prahu, tak ti postávají někde na úrovni Hvězdonic směrem na Prahu, protože v tom dopravním omezení, které tam je, tak došlo k požáru vozidla, ten se tam řeší. I tady bych asi nevolil úplně objízdnou trasu, ale počítal s tím, že sváče v autě se vyplatí a že nějakou minutu na průjezdu tady prostě zkrátka a jednoduše ztratíte, jinak se to udělat nedá. Ozýváte se ze čtverky silnice číslo 4 na kilometru 3,5 na Prahu, to jsme tady na Strakonické už. Tam je nehoda dvou osobních aut, s tou byste měli počítat na 152. Příjezdu do Modřic od Brna je to samé, nehoda dvou osobních aut, probíhá vyšetřování a tedy i překážení v Bzenecké ulici ve Strážnici. Nínsku nehoda dodávky s osobním autem, to je další jedno místo, které hlásíte. A stále by měla platit taky ta Sacká, tady silnice 611 na příjezdu do Sacké, nehoda dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy zaprší, dopoledne na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky. Později odpoledne a večer mají srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách i víc. Zítra polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Tadej Pogačar po páté vyhrál Tour de France a vyrovnal rekord 5 celkových triumfů. Náš Matias Vacek se stájí Lidl Trek ovládl týmovou soutěž a v celkovém pořadí skončil 49. Jako Potruba byl 112. a Pavel Bittner 140. Soutěž o štěpařek na mistrovství republiky v Plzni vyhrála Nikola Tabačková výkonem 57,76 metrů před Martinou Píšovou a Nikolou Ogrodníkovou. Na čtvrtce získala titul Barbora Malíková, mezi muži překvapivě zvítězil Ondřej Horáček. Vláda dnes projednává převody a registrace aut bez návštěvy úřadu. Počítá také s doručováním registračních značek do výdejních boxů, přenositelností značek nebo automatickým vyřazením například ukradených aut z provozu. Rusko zřejmě chce získat ze Severní Koreje dalších 30 000 vojáků pro nasazení ve válce proti Ukrajině. KLDR se pak přichystá Rusku dodat také další zařízení pro odpalování balistických raket. A nakonec ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně začali pěstovat vlastní léčebné konopí. Odrůda pojmenovaná po Gregoru Johanu Mendlovi už pomáhá pacientům.
2: Po předání českému distributorovi je typ léčebného konopí Johan vůbec poprvé dostupný nejen pacientům v nemocniční lékárně u brněnské nemocnice, ale také v dalších lékárnách po celé České republice. Johan může být pro pacienty dostupný prakticky okamžitě. Stačí, aby si její lékárny objednali u distributora Farmos podle požadavků lékařů, kteří léčebné konopí pacientům předepisují. Rostliny byly vypěstovány na jaře letošního roku, vyznačují se především vyrovnaným obsahem hlavních léčivých látek. Poměr THC a CBD činí 10:11. Produkce s tímto poměrem se pěstitelům podařila vůbec poprvé. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly další zprávy.
0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
3: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
4: Je to tak, je 5 minut po 9, my bychom měli odstartovat, taky odstartujeme léto jako živé, já bych možná měl ještě chvilku napínat, aby jsem neprozradil hned úplně kdože, cože, jakže to dneska v těch živácích tady nabíto bude, ale já to vlastně nemusím prozrazovat vůbec, už jsem říkal, že je to taková sbírka různých živáků, jak z 80, tak z 90, která potom souhrně vyšla a o cože se vlastně jedná, to si pánové můžou říct sami.
5: You

Už ten název celého toho živáku vysvětluje, kdeže se vzaly ty záznamy jednotlivých koncertů, protože se to celé jmenuje Live Era 87 až 93. Tak v těchto těch chvílích a v těchto letech se Guns N' Roses pohybovali světem na různých turné a sbírali z toho živé záznamy, aby vlastně tak, jak my tady říkáme, že vyrábíme best of živáček, oni vyrobili taky jeden takový. Takže ten best of, který se vejde do těch 60 minut vysílání rádia Beat, je vlastně takový best of na druhou. Tenhle ten živák Live Era Guns N' Roses vyšel úplně přesně 30. listopadu 1999, takže krom toho, že se sbírali ty materiály, úplně se nespěchalo. S tím vydáním byl to vlastně dvojživák, dvojCDčko, pokud se bavíme o těch devadesátkách, tak většina lidí to asi právě na CDčku měla. No a velmi úspěšné dvojCDčko, protože to sbíralo všechna možná ocenění hned třeba v prvním týdnu zlato za prodej 500 tisíc kopií, což si myslím, že byl poměrně velký úspěch a na dnešní dobu skoro nemyslitelný úspěch. Díky tomu, že ty koncerty se natáčely takhle ve velkém časovém rozmezí, tak i ta sestava členů kapely, kteří se na nich objevují, je poměrně dlouhá. Samozřejmě Axl Rose a Slash, taky Izzy Stradlin, Duff McKagan, ale počítá se tam taky Steven Adler, Dizzy Reed, Matt Sorum i Gilby Clark. I ten si užil vystoupení, které nakonec vyšlo právě jako součást tohoto velkého živáku. My v něm pojďme pokračovat dál.

0: nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

0: Karinky do ruky k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Je to tak, bavíme se tady na Beatu každý všední den po celé prázdniny nějakým tím konkrétním živákem, ze kterého vybereme to nejlepší, aby jsme se vešli do jedné hodiny. Dneska ta volba padla na kapelu Guns N' Roses. Na to, co vydali v roce 99 jako live era, ale co natáčeli třeba 28. června roku 87, 10. prosince roku 88, 10. dubna a 28. dubna roku 1993, a na spoustě koncertů v letech 91 a 92, který si už ani muzikanti z Guns N' Roses nepamatují, byla to tenkrát zkrátka bouřlivá doba. Ten živák je velmi podařený, tadyhle ten nazvaný live era. Zároveň existují a internet je plný i takových těch živáků, kdy to ne úplně vždycky klaplo tak, jak mělo. Legendární je taková ta verze Sweet Child O' Mine, kdy na pódiu jsou jak Axl, tak Slash, asi tuší, kde jsou, ale úplně ta intonace už není to, co by je zajímalo. Je z toho pro pobavení docela hezké video, tak pokud vás zajímá tohleto video, jak Guns N' Roses uměli hrát taky patřičně pod vlivem, a pokud byste se chtěli zasmát cizímu neštěstí, můžu posloužit. Stačí, když se ozvete na studio@radiobeat.cz. Ale zároveň se Féteru vrátíme k tomuhletomu živáku live era a vyplníme ten zbylý čas, tu půl hodinu, kterou na to ještě máme. Třeba právě tímhle to nemůže chybět.

0: Guns N' Roses a jejich Don't Cry, živá verze samozřejmě. Protože se tady o živácích bavíme takhle po 9. hodině na beatu v rámci léta jako živého, platí, že živáky hrajeme od 9 do 10, snadno se dá dopočítat na prstech jedné ruky i pracovníka s cirkulárkou, že moc muziky už se nám tam v tuhle chvíli nevejde. Naopak si pojďme slíbit něco jiného. Třeba Jirku Schillingera, Janis Joplin, Bon Jovi nebo Petra Šimáčka takhle pěkně za sebou. To všechno tady bude hned po 10.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A další živák, ten bude samozřejmě zase zítra. Čtyřka silnice, tedy příjezd do Prahy od Strakonic. Počítejte, že tady pořád ještě je platná ta informace, kterou už jsme zmiňovali, že tam je nehoda dvou osobních aut a došetřuje se. Na 152 u Modřic ve směru od Brna počítejte, že je také nehoda. Tady za to může nehoda dvou osobních aut a probíhající vyšetřování. To je další jedno místo, které nás zpomaluje. Takhle budu říkat pořád ještě, že po ránu v regionech Bítu. Od Černého mostu jedete-li ať už tam či tam, tak počítejte s hustým provozem, možná s hustším na Novopatské přes Kbely nahoru k Letňanům. Tam navíc ještě to teď začal vylepšovat nějaký ten Ťukanec, takže tady počítejte, že to bude trvat déle. Postává se od Chrášťan na D5 směrem na okruh a tam někam k Řeporím, Ořechu, tak jako tradičně. Tohle to stále ještě můžu opakovat, že platí, a stále taky můžu opakovat to překvapení dnešního rána, na který jsme nebyli připraveni, a sice, že jak se zdá, jestli nějaký systém kontroly někde neselhal, tak tam fakt není kolona, myslím tím na D1 ve směru a na příjezdu do Brna, tak jak to bývá každý den. Dneska mi to tady nikde v žádných dopravních mapách nesvítí.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost od severozápadu, místy zaprší, dopoledne na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky. Později odpoledne a večer mají srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28 stupňů. Vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách i víc. Zítra polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slávie vstoupili do nové ligové sezony výhrou 5-1 nad Slováckem. Pražané po rychlém obratu rozhodli už v první půli. Jablonec včera porazil Olomouc 2-1 a Hradec Králové vyhrál východočeské derby nad Pardubicemi také 2-1. Policie po celé republice právě prověřuje hromadnou výhrušku uložením bomby v asi 400 budovách. Týká se to úřadů i obchodních center, kontroly zatím probíhají za běžného provozu. El Niño v Tichém oceánu rychle sílí a meteorologové ho začínají označovat jako Super El Niño. Na přelomu podzimu a zimy by mohlo dosáhnout rekordní intenzity. Zima může přinést více extrémního počasí, v Evropě bývá spíš tepleji než obvykle. A nakonec normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska, byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne.

Tohle byly Bon Jovi na rádiu Beatik. Bad Medicine, 20 minut, ani ne, ale 20 minut budeme říkat, že je po 10. hodině. Standardu Báš přeje příjemné pondělní dopoledne v Jaroslavu. Všechno nejlepší k svátku. Připomínám, že tento týden se nám to tak nějak láme z července do srpna, co maximálně v tuhle chvíli kvete je kukuřice, tak to si alergici, kteří bydlí poblíž kukuřičných polí, opravdu užívají. Patří mezi ně, kejchám už třetí den jako blázen. A zároveň, tak jak se překulí prázdniny, tak se taky chystá spousta věcí, aby se to dobře pamatovalo. Třeba 1. srpna rovnou v Amfiku v Lokti nad Ohří vystupují Jethroutal už po 6. v řadě, s tím, že Ian Anderson si tentokrát na Curiosity Tour vyprosil, jestli by se mohlo hrát právě v Lokti, protože to prostředí už tenkrát, když tam byl poprvé, mu uchvátilo a nechtěl si to celé zopakovat. Vy můžete být u toho, protože ještě nějaké vstupenky na ten koncert v Amfiku v Lokti na 1. srpna tady v Beatu zůstávají. Pojďme to udělat tak jako minulý týden, to nám celkem pěkně fungovalo. Já jsem už minulý týden říkal, když zahraju náhodou Jethroutal a přijde na mě tenhle moment, tak je to pak moment pro vás, abyste začali vytáčet telefonní linku 210 32 33 34, to je číslo, které vede sem do Beatu, to proto, aby se nikdo nemohl vymlouvat. Pravidla jsou totiž, myslím, naprosto jasná.

0: A jsou věci na tom světě, víte, víťáci, já jsem si vzpomněl na svoji paní učitelku, která říkala, to, že jsem tě zkoušela včera, neznamená, že tě nemůžu vyzkoušet dnes, tak jsem stejným modelem vymyslel i právě tuhle tu bejkárnu o lístky. Standard Radio Beat?
1: No, ahoj, tady Beďa.
0: Názdar, Beďo.
1: Dobře, když hraju, že troukal.
0: Ale je to úplná náhoda, vyšlo to tak k sobě, že sotva jsem o tom mluvil, tak jsem je pustil, viď, takže si se dovolal úplně dobře.
1: To úplně, teda teď to nechci říct, prostě nejsme v éteru, ale no, prostě tam.
0: No, jasně, to je, Ježíš Maria. Hele, o Gampa, odkud voláš?
1: Já jsem od Slanýho.
0: Od Slanýho?
1: Ale teď jsem od
0: Slanýho. Jo. Tak je to taky pořád kus cesty do Lokte, ale není to tak daleko jako naposledy. Kluci z Opavy, který vyhrávali minulý týden, ty si uděláš výlet teďko prvního a tady v sobotu do Lokte a užiješ si to tam se vším všude, jo?
1: Já jsem úplně, teďka mám zjížených všechny chlupy na těle. Já jsem tam byl ještě se ženou, než mi teda odešla. A když jsme si to úžasně užili, teda jako jo. My jsme byli na Helštíně a na Konopišti všude, kde Jetra byli, protože to je moje srdeční záležitost. A už jsem nikam nechtěl jít, protože jsem stařec, ale teda teď jsem úplně v háji.
0: No tak vydá, tak to skončilo ve správných rukách, to mám radost. Vydrž mi na drátě, prosím tě, domluvíme si předání, jo?
1: Děkuju.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Fleretista Šupenič se stal jako první Čech mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Macchiho, nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Beachvolleybalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová porazily ve finále Pro Tour Challenge Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 2-1. Jiří Přívratský skončil na světovém poháru v Changzhou čtvrtý v třípolohové střelbě z malorážky. Vítězný Číňan Chang Chung překonal světový rekord. Golfistka Tereza Zapletal-Kožiluhová obsadila na turnaji Ladies European Tour Access VVR třetí místo. Po životním triumfu na English Open nestačila jen na Australanku Reevesovou a domácí Hamovou. Sára Kousková pak skončila na Scottish Open na 31. místě a vylepšila své dosavadní maximum na turnaji. Britský boxer Joshua se po několika měsíční pauze vrátil do ringu vítězně. Souboj s Albáncem Prengou byl sice v prvním kole dvakrát počítaný, ve druhém ale zápas ukončil KO a připsal si 30. výhru v profi kariéře. Florbalista Langer se po 5 letech ve Švédsku vrací do Tatranu Střešovice. Se Storvretou získal 3x švédský titul, předtím 2 roky hrál za Kalmarsund. Do Tatranu se vrací také obránce Němeček. Poslouchali jste menšinové sporty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To nemá, to můžu potvrdit, protože sotva ráno dorazila zpátky do vlasti, už si balí baťužek, aby dorazila sem k nám do bytu a převzala úderem poledne vysílání. Mluvím samozřejmě o kolegyni Kachně, ale sama to tak chtěla, to není, že bychom ji tím týrali. Sama říkala, hned v pondělí přijdu a dorazí celé odpoledne, což znamená, že s Kachnou se těšte na bluzovou dvanáctku, na tupláky, na hromadu další muziky okolo a třeba taky nějaké ty vstupenky. Myslím, že i z ní by mohly vypadnout lupeny nejenom na Jet Routal a zároveň si připravte milé přivítání. Já ji přivítám úplně nejmileji, protože tím, že se nám Kačenka vrací zpátky sem, znamená to, že já zpátky vypínám svůj budík a budu se na vás těšit zítra zase odpoledne. Ale ještě než sem ta Kachna dorazí, tak spolu musíme zvládnout spoustu věcí, což znamená v tuhle chvíli třeba Queen, Uriah Heep nebo kapelu The Birds.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Zpět k dopravě, Byťáci, ještě než tady předáme Šimimu kormidlo, si můžeme říct, co nám tady přiskočilo. Přiskočila nám tady třináctka, tedy komunikace první třídy číslo 13, což v Teplicích na příjezdu už se jmenuje Rígrova ulice, tam počítejte s vyšetřováním a dopravní nehodou. Další jedna taková je na D1, v podstatě na úrovni exitu 361, tam vás to zpomalí. D3, 156. kilometr ve směru na Bodějovice, havarovaný osobák, zdá se, že velmi vážná dopravní nehoda, už jenom protože na místě zasahují všechny složky IZS, a teď mi přiskočila ještě doplňující zpráva o tom, že ten osobák tam nakonec skončil úplně mimo komunikaci, takže tohle bude skutečně nepěkná podívaná. No a na D0 Pražském okruhu 25. kilometr ve směru z Ruzyně na D7, tak tady počítejte, že je hlášena nehoda nákladního s osobním autem, ale sjízdné to prý je se zvýšenou opatrností bez nějakých velkých komplikací, tak se podle toho chovejme na silnicích. Jezděte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Byťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Byť.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy zaprší, dopoledne na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky, později odpoledne a večer mají srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28 stupňů, vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách i víc. Zítra polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson po druhé za sebou prohrály finále 4 hry na turnaji Live Sport Prague Open. Nyní nestačili na britskou dvojici Dartová-Lumsdenová. Gabriela Knudsonová pak na turnaji ve Washingtonu vypadla ve finále kvalifikace se Slovenkou Šramkovou. Ropa výrazně zlevňuje. Investoři očekávají uklidnění situace mezi Spojenými státy a Íránem a možné obnovení provozu v Hormuzském průlivu. U nás ale pohonné hmoty ještě v nejbližších dnech podraží. Úřad pro ochranu osobních údajů při prověrce Nejvyššího kontrolního úřadu opravil významné chyby ve svém účetnictví. Jejich hodnota přesahovala 120 milionů korun. A nakonec herec Jiří Lábus převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Při převzetí ocenění řekl:
3: já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl jsem moc nezajímat. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. Jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
2: Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí.
0: Radio B. Classic Rock.

Na B2B Beatles, jejich birthday máme za sebou, je 20 minut po 11. A Standa Rubáš přeje ještě jednou pěkné pondělní dopoledne s muzikou, která se chystá. Dáme, nebudu říkat, že už raní, ale dopolední kachní skladbu, čím se tady myslí AC/DC a Ballbreaker. Dáme Phila Collinse pro ty, kteří to mají rádi takové něžnější. A tu naší kachnu si slíbíme, protože se blíží oběd, tak Kača říkala, že po obědě by se tady tak nějak výhledově mohla ukázat. Čímž pádem jí to celý hodíme na hrb a vy se na ní můžete těšit ve zbytku toho dnešního dne. Takový je nejbližší plán. Samozřejmě v tom úplně krásně sedí na svém čase bluesová dvanáctka. I ty tupláky tady po 14. hodině budou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
3: Co je decentní?
2: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
3: A to bych měl, to zas jo.
4: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.

V4 a její fany, ta je za námi. 11.43, přesný čas, to pro ty, který by si třeba chtěli štelovat cibule, tak právě takhle to teď vypadá. Jak to vypadá na webu Rádia Beat? No, na webu Rádia Beat je to poměrně zajímavá podívaná, třeba v tom místě, kde vybíráme půlnoční alba, protože od samého rána se to tam dneska mele jak v pračce. Zatím teda teď platí, že ve vedení jsou Vítkáči s tou svojí novou deskou, oni všichni jsou noví, všichni jsou z roku loňského. Pertorovňátě po mně, za nimi poměrně těsně Michal Prokop s albem Ostraka, za ním poměrně těsně Halloween a jejich Giants and Monsters, pak je trošku odskok a tam je zbytek. Olympika, Bombardiák, Jamaron a něco zůstane a Reflections of Karma s albem Venom and Velvet. Ale ono takhle při pondělku, já se trošku zdráhám tvrdit, že tady jasně vidím nějakého favorita, protože od samého rána, když se tahle anketa objevila na Beatovém webu, tak už se to celý šestkrát promíchalo, takže ještě je brzy. Ještě je brzy odhadovat, ale není brzy připomínat, Beatáci. Vpravo nahoře na Beatovém webu si vybíráte, jak budeme hrát příští týden, tak mrkněte tam a jedním klikem dejte vědět, co je pro vás ta nejlepší varianta.

0: Sotva jsem nakoukla, pronesla něco ve smyslu, je, to je ten film s tou vespou, tady při poslechu téhleté skladby One Good Fool Again od kapely The Who. Myslím samozřejmě kolegyni Kachnu, která se vrátila, chtělo by se říct teplých krajin, ale ona v podstatě v teplých krajinách nebyla, jenom týden zjišťovala, že v Kluži opravdu není co dělat. A o tom s vámi bude povídat i v tom dnešním odpolední. Já jí teda předávám kormidlo, vás nechávám v dobrých rukách od počaté Kachně, užijte si zbytek toho dnešního dne. Kam patří krom Kachny, tedy jak jsme říkali, tupláky, blůzovka, v podvečer pak krásné nálezy, večer u repráku s Jirkou Roglem a 11:11 s Martinem Vysušilem. Já svůj budík dneska demonstrativně hodím na zahradě do jezírka a zítra se na vás budu těšit odpoledne po 14. hodině, to bude můj čas. Mějte se krásně, býťáci.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ale tak dobrá, ještě dopravu bychom mohli udělat. D0 Pražský okruh ve směru k D1 od D5 mezi 9. a 7. kilometrem, tedy v tunelu Lochkov, hlásí nehodu nákladního s osobním autem. Jak to na místě bude vypadat, se dá tak nějak odhadnout. Takže pokud máte tudy projíždět, asi bych úplně nespěchal, dal bych tomu trochu času, býťáci. 37. u Křižanova, tady probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem po havárii osobního auta, také 35. ta je dneska docela zapeklitým místem, tak teď se bavíme o Holovousech. Na úrovni Holovous je nehoda nákladního s osobním autem. Bohužel vážná, na místě všechny složky IZS, takže i tady se nám to začíná řadit a překážet. Jedete-li po 262 na Českou Lípu, vyhýbáte se havarovanému nákladnímu autu, no a platí taky přicpaný exit 360

0: 1 na brněnské dálnici kvůli dopravní nehodě a následnému vyšetřování počítejte i s tím. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Slávie vykročili za obhajobou titulu jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Uspěli i oba pohároví účastníci. Jablonec zahájil ligu výhrou 2-1 nad Olomoucí a Hradec Králové porazil ve východočeském derby Pardubice 2-1. Úvodní kolo uzavře dnešní dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Fanoušci brněnské zbrojovky údajně po utkání napadli dva příznivce Sparty. Sebrali jim fanouškovské předměty a oba zraněné museli ošetřit v nemocnici. Policie případ vyšetřuje jako loupež. Na přehradě České údolí v Plzni našli uhynulého sumce dlouhého 224 cm. Ryba pravděpodobně uhynula vyčerpáním po dlouhém zdolávání rybářem a následném vypuštění do přehřáté vody. Nestlé do konce roku odstraní umělá potravinářská barviva ze všech svých výrobků. Přestane je používat jako první velká potravinářská firma na světě. Česko chystá nová pravidla pro obranu proti dronům nad kritickou infrastrukturou. O neoprávněném stroji by nově nemusela rozhodovat jen policie nebo armáda, ale také provozovatelé chráněných objektů. A nad Českem se objevil kouř z rozsáhlých požárů ve Francii a Španělsku. Nacházel se ve výšce 3 až 4,5 kilometru nad zemí, takže neovlivnil kvalitu ovzduší u povrchu. To byl zpravodajský přehled, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec a tady je bluesová dvanáctka.
0: Radio Beat. Bluesová dvanáctka.

Buna ziva, to je rumunsky dobrý den a já mám za sebou dobrý týden v Kluži s výpravou českých karatistů na mistrovství světa. Pokud se tam chystáte, tak se těšte, tam spousta zajímavých věcí, třeba kousek za městem je nejstrašidelnější les v Rumunsku. Místo, kterému se přezdívá rumunský bermudský trojúhelník a prý tam beze stopy zmizel pastýř se stádem 200 ovcí a ztratila se tam čtyřletá holčička a když ji po letech našli, tak vypadala stejně, měla stejné oblečení a nepamatovala si vůbec, co se s ní celou tu dobu dělo. Tak přiznám se, že s vyhlídkou nestárnutí jsem tam šla i já. Jak si to nezafungovalo, kachna se v lese neztratila, to je pozitivní věc. A na mítince jsme nepotkali ufony, kteří tam prý před časem přistáli. A teď tam kromě trávy a kytiček na tom místě nic neroste. A vědecké studie vlastně nevědí, že prý neexistuje chemický ani biologický důvod pro tu holou půdu. Prostě plná zážitků jsem se vrátila z dovolené. Co u vás nového? U nás máme nový kávovar. Tak s dovolením, jak vždycky po ránu děláme společné kafe, tak bychom si mohli dát společnou odpolední kávu, co takhle půl třetí. Vyhovuje? Teď máme 12.20 a jo, a ještě jedna věc, co se týče Kluže, tak jsem se tam dozvěděla, všude to tam mají olepeno, že 1. října tam budou hrát Deep Purple. Týden předtím, než přijedou do Prahy, tak si je dáme. Mary Long na rádiu Beat. Dobré odpoledne.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: Česko. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Apple letos na podzim poprvé představí skládací iPhone, který se má otevírat jako knížka. Cena by se měla pohybovat kolem 50 tisíc korun, tedy podobně jako nejdražší modely řady Pro. Novinka prý zamíchá trhem, kde dosud vévodí skládačky Samsungu.
0: Beatoscope.
1: České firmy budou za používání umělé inteligence brzy platit víc, než kolik stojí průměrný plat programátora. Často nekontrolují, kolik dotazů a výpočtů jejich zaměstnanci umělé inteligenci zadávají.
0: Beatoscope.
1: Správa železnic nedávno spustila jednotný evropský vlakový zabezpečovač na trati z Prahy do Milovic.
2: Provoz železnice bude díky němu bezpečnější a rychlejší. Vlaky také díky novému systému budou moci v části trati dosáhnout rychlosti až 160 km v hodině, což cestu o několik minut zkrátí. Stavební práce probíhaly 3 roky. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Poslouchali jste Beatoscope.

Fanoušci příčné flétny v rockové muzice si tento týden mohou užít hned několik zajímavých koncertů. Kapela Voči, kterou jsme teď poslouchali na beatu, bude ve čtvrtek hrát v Moravské Třebové na nádvoří zámku, taky spolu s jazz rockery kapelou Toto Nono. Shodou okolností, podle onoho známého pravidla, že buď se neděje nic, anebo rovnou tři věci naráz, tak taky ve čtvrtek hrají v Olomouci Jet Routal. Ale to vůbec nevadí, protože ti mají ještě jednu zastávku u nás, a to na Karlovarsku v Lokti nad Ohří v sobotu. A mám tu pro vás lístky a taky všetečnou otázku a odpověď, pokud teda budete tyto vstupenky na sobotu do Lokte chtít, tak odpověď pište do aplikace Rádia Beat. Jet Routal u nás tento týden odehrají neuvěřitelný jubilejní 50. koncert. No a po kolikáté budou hrát v kulisách hradu v Lokti nad Ohří, v tamním amfiteátru. Já vám poradím, že i tuto informaci najdete u nás na webu anebo na stránkách pořádající agentury Vlny. A teď jedna ze skladeb, které počátkem května zazněly i v zámecké jízdárně Českého Krumlova, kde Ota Baláš s orchestrem vzdával hold kapele Chicago, Toto a těmhletěm.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 1 hodina a doprava je docela ve volném módu. Na Mladoboleslavské dálnici je mezi Tuřicemi a Benátkami nad Jizerou omezení a z Prahy je kolona od 21. kilometru, opačně od Boleslavy ze 24. Ztratíte tam maximálně 10 minut. Ale 20-minutovou rezervu si dejte na D8 z Ústí na Prahu, kde je taky zeštíhlení, a to mezi Duxany a Roudnicí, zpomaluje se od 41. kilometru. A v Praze na Velkém okruhu směrem od letiště na D1 na 12. kilometru na začátku Lochkovského tunelu Bouračka. Tady počítejte s kolonou začínající už u plzeňské dálnice. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio B. Počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude už jen proměnlivá oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25, na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno a nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cyklista Tadej Pogačar po páté vyhrál Tour de France a vyrovnal rekord 5 celkových triumfů. Náš Matias Vacek ovládl týmovou soutěž a v celkovém pořadí skončil 49. Jakub Otruba byl 112. a Pavel Bittner 140. Češi se zhoršili ve zdravotní prevenci. Podle nejnovějšího průzkumu více než třetina lidí za poslední rok odložila návštěvu praktického lékaře, tedy screeningu, který odhaluje třeba rakovinu nebo i řešení akutních obtíží. Hlavním důvodem byly údajně pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržení prevence by lidé měli dostávat peníze. Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu opět zvýšila. Nafta zdražila v průměru o 4 koruny 67 haléřů na litr na 42 korun a 20 haléřů. Benzín o korunu 80 na 42 korun. Vody je málo, i v Brně. Tady je kolega Savana.
4: S vodou to nebylo dobré už v loni. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dřív. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesala také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.

kapele Aerosmith si na beatu dáme Pink Floyd a jednu ze skladeb, která zazněla i 7. září 1994 na Strahově při jediném a jedinečném koncertu Floydů u nás. V minulé hodině jsem vám říkala, je to neuvěřitelné, ale tento týden u nás odehrají, myslím v Čechách a na Moravě, už jubilejní 50. akci Jet Routal. Ve čtvrtek budou v Olomouci, v sobotu v Lokti nad Ohří, kam se pan Anderson vrací už po šesté. Poprvé to byl před 18 lety, pak v roce 2012, 16, 18, v tom roce 2018 to byla oslava 50. Jet Routal. No a naposledy 4. červenec roku 2022 v amfiteátru Hradu Loket a vím, že nějak asi 2 dny předtím ještě hráli taky v amfiteátru v Mikulově. Podstatné je, že vstupenky teď na sobotu do Lokte dostane Láďa, před chvíličkou jsem mu je poslala, protože ten věděl, že Jet Routal se do Lokte vracejí již po šesté. Tak, pojďme na ty Floydy. Jediná věc ke koncertům ještě další zahraniční návštěva, která tady bude, tak to bude v neděli v Ostravě. Judas Priest. No a celý čtvrtek se budeme téhleté slavnosti věnovati, no a taky vstupenky do Ostravy najdáše na beatu rozdávati.

Jo, tak možná i trochu toho prachu se zvedlo, když předevčírem olympici hráli v Kutné Hoře v zahradě tamního kláštera svaté Voršily a úvod obstaralo 6 letadel Zlín nízkým průletem. Bylo to hezky tematické, protože aktuální deska Jandovy nestárnoucí party se jmenuje Bombardák. A je taky v nabídce půlnočních alb v aktuální anketě u nás na webu, tedy na stránce radiobeat.cz. Tento týden vybíráme 2 loňské tituly, které si příští týden na beatu přehrajeme celé jako vždycky v úterý před půlnocí, ve čtvrtek před půlnocí. A kromě olympiků tady mají desku Jamaron, Něco zůstane. Je tu i Ostraka, Michala Prokopa a kapely Framus Five. Perto do mě, ať je po mně, Vítkovo kvarteto, nebo nadnárodní projekt Maťo Mišíka, kapela Reflections of Karma a případně jediný čistě zahraniční účastník té ankety Halloween a Giant and Monsters. Takže anketa o půlnoční alba na webu radiobeat.cz, 2 desky, které dostanou nejvíce hlasů příští týden v našem vysílání.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Minuta nás dělí od 3/4 na 2, posloucháte Rádio Beat, po 14. hodině si dáme tupláky, tedy každý interpret nám tu odprezentuje 2 kusy, už to tady začínám chystat. Vybranou muziku pro další letní krásné nálezy už má nachystánu Jaroslav Císař. Ten mě tu vystřídá po 19. hodině a přijde taky s jedním ze zakládajících členů kapely Vanilla Fudge a pustí nám i zástupce krautroku, tedy německé experimentální scény z první poloviny 70. let. O osvěžení se postarají metalisti z Finska, kteří za 2 týdny hrají v Moravském Krumlově, a nebo nám pustí jedny Američany, co hráli letos v Hradci na Rock for People. Setlist skladeb pro krásné nálezy najdete na našem webu, tedy na stránce radiobeat.cz, a ten pořad startuje v 19 hodin. A od 23. po rozpravách u repráků s Jirkou Roglem přijde Martin Vysušil, který si pro 11 v 11 nachystal jako téma léto a vynechá songy, které mají léto v názvu a zaměří se výhradně na léto skryté v textech rockových opusů. Začne v roce 1966 a nejmladší song bude z roku 1993. Ano, i dneska nás na beatu čeká spoustu zajímavého, jinak ještě připomínám o 14:30 pro zájemce, tedy za 15:45 si společně dáme odpolední kafíčko. No ale teď jeden osvěžující nápoj z růžové bandasky.

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Katkota Janka Vysočiny. Ale kdo v dopravě? Jihlava Havlíčkův Brod, divadlový provoz, hodina zpoždění.
1: A ta hodinka, to je na oba směry?
0: Z druhé strany to nevidím od Brodu, já jdu od Jihlavy a...
1: No ty ses k tomu ještě ani neprobojoval.
0: Poskakuju tady prostě tři čtvrtě hodiny.
1: Je, to už jo. Musíš mít hlad teda, ne?
0: Jo, naštěstí mám tady buchty.
1: Ale, no tak to je pěkné, dobře. Tak buchta z Beatu přeje, ať se dostaneš kam potřebuješ co nejdřív, jo?
0: Jo, ahoj.
1: Ahoj.
2: Beatáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: A Šerka z Vyšločiny varuje, že omezení mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem na 38 u D1 a obcí Štoky se dá zvládnout jenom znotnou dávkou buchet v autě. Snad pomůže i dobrý Big Beat. Obdobné je to i mezi Pelhřimovem a Humpolcem na 34. Na dálnici z Prahy na Brno se zaseknete před Mirošovicemi na 18. kilometru. D1 je mezi 22. a 25. kilometrem zeštíhlená. Pak taky za Velkým Meziříčím od 147. kilometru. Je tam zavřený pravý pruh a brzdí se na 141. a je to tam až na půl hodiny. A ještě jednou D1 z Prahy na Brno, pozor, na 162. kilometru, kousíček před sjezdem na Velkou Bíteš, hořelo tam auto. Velebují nám dálnici z Ústí na Prahu před Roudnicí. Pozor na dojíždění do zpomalení na 10 až 15 minut na 41. kilometru. A na plzeňské dálnici na Prahu je na 13,5. kilometru drobnější nehoda. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude už jen proměnlivá oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25, na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno a nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Včera se jela Formule 1 a úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a hlavně bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. O parkování v Brně teď Savana.
4: Nedostatečné parkovací možnosti mají v brněnské městské části Brnojích vyřešit staré i nové plochy čítající desítky nových míst. Městská část zrekonstruuje velké parkoviště na Švajgrově a vybuduje nové před koupalištěm Biotop. Řidiči zaparkují i v prodloužené kalové nebo podél stávajících silnic a po rozšíření má parkovací plocha pojmout 160 aut. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Karlův most se opravuje, blíže Honza Navrátil.
5: Pražská technická správa komunikací se pustila do plánované údržby pláště a pilířů Karlova mostu. Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz. Honza Navrátil, Praha.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Teď si užijte další skvělou rockovou muziku.
6: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků. Na Rádiu Beat.

0: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.
1: Tak jako první jsme si dali dvojičku kapely Sweet, to si myslím, že jste poznali, ty dvě písničky dělil necelý rok. V případě druhého tupláku, který nám obstarají Rolling Stones, to bude přelistování v kalendáři o 20 let. Začneme s falešným sitárem ve skladbě Mother's Little Helper z roku 1966. Písničku ve studiu Stouni pořádně vyšperkovali, dost se s ní vyblbli, ale tak složitě ji nahráli, že se pak jim nedařilo ve stejné formě anebo lépe ji odprezentovat na koncertech. Párkrát to zkusili a pak už ji raději nikdy live nehráli. A druhý kousek bude z desky Dirty Work. To se ocitneme v polovině 80. let. Vychutnáme si u piana Keitha Richardse a pozor, bude zpívat u kolébavku. Tak snad někdo nejste na prázdninových cestách nějaký extrémně utahaní. Ostatně za 20 minut si společně dáme kávu. Teď Rolling Stones. What?

0: Nabídku stouni a temná ukolébavka Keitha Richardse, který nejenom zpíval, ale hrál i na piano. A u bicích to nebyl Charlie, ale překvapivě kytarista Ronnie Wood. Mr. Watts ten den nahrávání měl totiž jiné povinnosti, tak provizorně tu písničku nabubnoval Ronnie a to tak parádně, že už nebylo potřeba to pak předělávat. Tak se Stouny jsme se dostali do roku 86, v 80. budeme pokračovat i s Alice Cooperem, protože jeho první skladba do tupláků bude single s Joem Perrym House of Fire, tedy s kytaristou Aerosmith, no a druhý starší kousek nás tematicky zavede do blázince, bude to balada od Whiteu Frajovi a mimochodem u piana Bob Ezrin a ročk to bude 1971.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádi.

0: Tuhletu písničku Alice Cooper na koncertech dává ve svěrací kazajce. Tak, býťáci, je 14:30, tak si spolu dáme kávičku a místo dvojctihodných koláčů si dáme dvě lahůdky od Toma Pettyho k tomu, jo? Začneme u známého kusu Learning to Fly, který Muddy Waltbury, jak se tomu Pettymu taky přezdívá, napsal poté, co v televizi viděl rozhovor s pilotem a ten tvrdil, že létat, že to je absolutně snadné, jednoduché, že to zvládne každý. Těžší je ale dobře přistát. No a potom to bude písnička o tom, jak těžké je opustit holku, co kluka trápí. Když je ona pryč, tak ty chyby vidí, ale jakmile přijde a on ji uvidí, tak prostě ty chybky mizejí. Na beatu Tom Petty.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Na beatu jsme si hráli z desky Ztracená torpéda. Na obalu je vyfocen ještě ani ne 30-letý Tom Petty s vypučenou kytarou Rickenbacker. Tuhle americkou elektrickou 12-strunku mu pro fotku vypučil kytarista jeho Heartbreakers Mike Campbell. Motorkářská bunda, tak ta opravdu patří Pepovi Vojtkovi. S dalším tuplákem už odkazu na muže měsíce července v našem víťáckém kalendáři, ano, jde o zpěváka Kabátu. Tenkrát do divadla Broadway přijel na mašině a autor fotek našeho letošního víťáckého kalendáře, operní pěvec Národního divadla Martin Beck, říkal, že to byla strašná pohoda, tohleto focení. Ostatně Pepe to vidět, jak kouká spod toho klobouku, mrkám na něj a nám pouštím tuplák od kapely Kabát. Začneme Pivrncem a potom skladbou Jen jsem ztratil směr.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Je 3:15 a minutka k tomu, tak dáme ještě jeden tuplák a ten zahraje irská kapela The Boomtown Rats. Název Crisis Boomtownu, tak tedy z rozrůstajícího nebo rychle kvetoucího se města, tak ten název si Bob Geldof vypůjčil z autobiografického románu Woodyho Guthrieho, písničkáře. Ta knížka, ta se jmenovala Cesta za slávou a on v ní popisoval, jak v dětství, to se bavíme o nějakých 30. letech, tak patřil k takovým Boomtown Rats, tedy ke gengu chudých dětí z okraje společnosti.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na radě.

0: Tak, my teď létneme na zem, kde máme 4 minuty před 3 hodinou odpolední pár nepříjemností v provozu, třeba pozor na dálnici z Prahy na Plzeň, na 34. kilometru u Žebráku hoří auto a brzdí se na 32. kilometru D5. Taky pozor opatrně na 41. kilometru dálnice z Ústí na Prahu, je tam omezení, takže taktéž kolonka se zdržením na 10 až 15 minut. A asi nejtučnější fronta je teď na D1 z Prahy na Brno za Měřínem. Brzdí se na 141. kilometru, od 147. po 151. je zavřený pravý pruh.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost

0: komfort. Řeše to české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Zprávy začneme ve světě tenisu. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila na světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je tedy na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA. Teď na vodu. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní totiž voda a řeka je sjízdná jen na některých úsecích. To některé milovníky vodáckého sportu odrazuje. Na dosah je záchrana života v podobě dalšího přístroje. Kde to zjistil Luděk Savana Urbánek?
3: Znojmom pořídilo dva nové automatizované externí defibrilátory, které rozšíří stávající síť veřejně dostupných zařízení ve městě. Lidé je najdou na vodárně Udie a na plovárně Louka. Přístroje budou volně dostupné a bude je možné použít jak u dospělých, tak i u dětí. Cílem je zvýšit bezpečnost obyvatel i návštěvníků města a zajistit rychlejší dostupnost první pomoci. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
1: Bude se stavět heliport, ovšem nebude jen tak obyčejný. Podrobnosti má Honza Navrátil.
4: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je rocková muzika.
0: Radio B. Classic Rock.

Tak co, liberečtí býťáci, jdete dneska na tenis? Pod Ještědem se hraje 13. ročník mužského challengeru Sviany Open a v dnešním programu byly i dohrávky kvalifikace a jako jediný z domácích si hlavní soutěž zajistil Jakub Nikot. Jakub Vrba a bratr deblové královny Kateřiny Siňakové Daniel neuspěli. Dneska se v Liberci v rámci už prvního kola bude hrát i české derby mezi nejvýše nasaženým na tomto podniku Zdeňkem Kolářem a 19-letou nadějí Honzou Kumstátem. Naposledy tento liberecký turnaj vyhrál domácí v roce 2022, byl to Jiří Lehečka, to 4 hru při posledních 3 ročnících vždycky opanovali naši, loni to byl Andrew Paulson s Michalem Vrbenským, ten dneska prošel kvalifikací na turnaj v San Marínu a Paulson má pro obhajobu v Liberci belgického parťáka. My teď máme nabítu nachystaného Erika Kleptna.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Na beatu v pondělí odpoledne synkopy 61. Víte, že v pátek je máte v Benešově. Budou u vás v Benešově hrát na Masarykově náměstí. Dneska mimochodem na pražských Hradčanech v nádherné kavárně u zavěšeného kafe má koncert trio Ivana Hlase, to znamená Ivan, Oline Neje z chleba a taky Norby Kováč. No a v neděli přijedou Judas Priest. Jenom upozorňuji na čtvrteční vysílání Rádia Beat, kdy můžete vstupenky na ostravský koncert Jidášů vyhráti. Bude to fungovat tak, jak už to máme vyzkoušeno, tak jakmile začne hrát písnička od Judas Priest, tak volat na linku 210 32 33 34. Teď se mi Dáše nehrála, ty teprve hrát budu, ale jeden důležitý telefonát vám pustím.
1: No, tady Jarda. Hele, už ti někdo hlásil, že je zavřený v obchvatném Burka.
0: Co se tam stalo?
1: No tak to by mě taky zajímalo, nevím. Já jsem teďka jedu od Mladý Boleslavy jakoby směr Kolín. A tady nás to svádí jakoby do Nymburka zpátky do města. Nevím, co se tam děje.
0: Zeptáme se, zjistíme.
1: Dobrá.
0: Tak jo.
1: Díky, čauky,
0: ahoj, taky tak. Rychle jsem nahodila tedy alespoň internet a tady vidím, že pravděpodobně ten problém, protože vás na příjezdu do Nymburka od D11 stahují na město, tak je fakt, že tam na 38 na městském obchvatu Nymburka ještě před mostem přes Labe, že tam máme nějakou vážnější nehodu, tak třeba další býťáci potvrdí. A ještě jedna dopravní.
2: Ahoj, u Bochova u Karlových Varů směrem za Bochovem, když jedete z Prahy, tak stojí cisterna, je to za horizontem, je to blbě vidět, tak abyste do toho nevlítli. Teče z ní voda a je tam několik centimetrů vody na silnici, tak ahoj.
0: Adélko, děkujem.

0: Jakmile ve čtvrtek uslyšíte v našem vysílání jakoukoliv písničku o Judas Priest, zavolejte si o vstupenky na jejich ostravský koncert, který proběhne v neděli. Dneska máme v kalendáři pondělí a dneska koukám, že máme odpoledne trošičku větších problémů v dopravě. Tak, mám tady jednu nepříjemnou situaci na příjezdu do Brna od Bratislavy.
1: Teď objíždím z Brna po D2 a v protisměru, to znamená do Brna, tak v tom rozkopaném křížení dálnic D1 a D2, tak je to úplně zažduchnuté, protože se tam nějak nedomluvil jeden osobák s kamionem a stojí zrovna v tom zúžení přes oba ty dva pruhy Ťukanec, ale ještě tam nebyli policajti, nebyl tam nikdo, zkrátka je to zašvihnutý, stojí to zase až do Plučiny a tak ať to, jestli někdo jede tady do Brna z blízka, z okolí, od Břeclavy, tak ať to někde odjet, třeba přes Mocnice, to je jedno, je to zkrátka uvalený.

0: Košice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 17. Návštěva u Fenků. Rok 1996. Čte Zemánek.
2: Na začátku prázdnin, těsně po tom našem prvním koncertě, jsme s klukama vyrazili na čundr někam do lesů, válet se k rybníkům, pít levný víno a tak. Prostě klasická toulačka českou krajinou bez mapy. Shodou okolností jsme se po několika dnech bloudění octli v Humpolci, v rodném kraji bubeníka Fenka. Zkusili jsme mu zavolat, byl doma, a tak si vzal taxíka a dojel za náma. Ukázal nám několik barů, seznámil se spoustou lidí, takže se to odehrálo poměrně ve velkém stylu. Ti lepší končili na čtyřech, ostatní se jen tak povalovali na chodníku, který byl příjemně teplej, protože bylo léto. Fenek byl úplně bezvládný. Moc nemohl mluvit, a když jsme ho naložili do taxíku a vezli k němu domů, vlával mu hlava z otevřeného okýnka a zvratky vytvářely na silnici přerušovanou čáru. Měli jsme nějakou adresu, tak jsme vystoupili někde na křižovatce v cizí vesnici, táhli Fenka domů a za chvíli pošlapávali záhonky na zahradě, kde nikdo z nás předtím nebyl. Uvnitř baráku spali rodiče, který jsme nikdy neviděli, a doufali, že se tenhle stav nezmění právě teď, když nejsme svéprávní. A tak jsme se snažili chovat co nejtišejc, což je u opilejch lidí vždycky záruka toho největšího lomozu, který koloruje citoslovce pšššt. A právě když jsme Fenka složili na zem, aby jsme ho prošacovali kvůli klíčům, u čehož upadla většina party i s různýma kýblema, smetákama a květináčema okolo, tak se otevřely dveře a za nima byla paní Steinerová. A o několik pikosekund pozdějíc i pan Steiner. Oba dva tam stáli v pyžamech, nám bylo lehce přes 20, na hlavách různý barvy, střihy, náušnice, roztrhané oblečení a na čele nálepka s nápisem Jsem Hovado z Prahy. Dobrý den! Steinerovi jsou zlatí lidé. Nejen tenkrát projevili veliký pochopení pro tyhle situace. Převzali synka, my se vzdálili na pole za silnicí a tam vytuhli na hulváta. Ráno jsme byli pozvaní na snídani, která byla ve velkém stylu. Mísy salámů, sejrů, čerstvě natrhaný rajčata, nařezaný okurky, vajíčka, čaje a kafe. Oťukali jsme se a z noční příhody se stala veselá vzpomínka. Dneska už si samozřejmě tykáme a když hrajeme na Vysočině, tak jsou Steinerovi pravidelní návštěvníci našich koncertů. Pak nám šel Fenek ukázat jejich starý domek u lesa se zahradou a malým potokem, který byl už dlouho prázdnej, jenom tam měli slepice a králíky. Přesto byl funkční, i když ve stavu silně před rekonstrukcí. Líbil se nám a Steinerovi nám nabídli, že tam můžeme zkoušet. A tak jsme přišli k nemovitosti, do kterých jsme pak často dojížděli na několika denní soustředění, aby jsme v tom vysoce inspirativním prostředí naskládali spoustu fláků na několik desek.

jména zdali pak ví, o čem ta komedie byla. A na tohle ti odpovím, že mi to hnedka bylo jasný, zahyne oběť nevinná. A i když měli efekty krásný, řekl bych, že to byla píčovina.

0: Tady Jirka, ahoj Katko, malý dopravní update ty dnešní kalamity, to co už několikrát dneska zaznělo, D1 u Velkého Meziříčí. Tak prosím tě, ten zásek začíná prakticky přesně na 141. a pak se to posunuje, chvilkama to stojí, chvilkama to jede. Teď jsem na 145. a pořád nevidím světlo na konci tunelu, takže nevím. Je tady prej zavřený ten pravý pruh, ale já jsem na něj ještě nedojel. Pořád jsme ještě ve dvou pruzích. Tak jestli někdo má vpředu lepší zprávy, tak ať se ozve, jo?
1: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty budou 4 hodiny. Dálnice z Prahy na Plzeň je po požáru auta u žebráku zastavená mezi 28. a 34. kilometrem. Kolona je teď od Králova dvora od 21. kilometru a v té koloně na 24. je ještě nehoda. Po bouračce je taky zastaven provoz na městském obchvatu Nymburka. Jestli chcete od Poděbrad a D11 jet jako na Mladou Boleslav, tak vás budou stahovat z 38. na Nymburk. Jo? Už to tam začíná v centru pěkně být zarvané. A jak před chviličkou volal Jirka z D1 z Prahy na Brno, jak je u Velkého Meziříčí špunt kvůli omezení. Tak ta kolona je od 141. kilometru. On je teď na 145. a zavření pravého pruhu je o kilometry 3 dále, to znamená od 148. po 151. Takže Jirko, už se dočkáš. Příjezd do Brna po dálnici od Bratislavy zablokovala nehoda u křížení s D1. Sjížděte na 3. kilometru na Vídeňskou 52, nebo možná už na 11. kilometru u Bločiny, protože cesta kolem Modřic už se pěkně zasekává. No a k omezení na ústecké dálnici na Prahu u Doksan a Roudnice mezi 41. a 26. kilometrem ještě přibyla nehoda. Na 28. se srazila 2 auta. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude už jen proměnlivá oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25, na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno a nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Cyklista Tadej Pogačar po páté vyhrál Tour de France a vyrovnal rekord 5 celkových triumfů. Náš Matias Vacek ovládl týmovou soutěž a v celkovém pořadí skončil 49. Jakub Otruba byl 112. a Pavel Bittner 140. Češi se zhoršili ve zdravotní prevenci. Podle nejnovějšího průzkumu více než třetina lidí za poslední rok odložila návštěvu praktického lékaře, tedy screeningu, který odhaluje třeba rakovinu nebo i řešení akutních obtíží. Hlavním důvodem byly údajně pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržení prevence by lidé měli dostávat peníze. Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu opět zvýšila. Nafta zdražila v průměru o 4 koruny a 67 haléřů na litr na 42 korun a 20 haléřů. Benzín o korunu 80 na 42 korun. Vody je málo, i v Brně. Tady je kolega Savana.
2: S vodou to nebylo dobré už v loni. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dřív. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesala také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.
0: Classic rock.

0: 3 minuty po čtvrt na 5 na rádiu Beat dohráli Beatles. Hodinu a půl trval pohovor Johna Lennona 27. července 1976, tedy před rovnými 50 lety na imigračním úřadu v New Yorku, a poté konečně 4 roky poté, co o doklad požádal, získal zelenou kartu k pobytu v USA. Na místě ho doprovázelo několik slavných amerických přátel a samozřejmě taky manželka Yoko Ono. Já se svým mužem a určitě i s někým z vás jsem byla 27. července 2023 na koncertě Rolling Stones v Praze na Letné. Tenkrát jim z domácích dělali předkapelu Olympici. Na Strahově, to v srpnu 1990, byli ETC a není to tak dávno, co tady na to na Beatu v rokové zpovědnici u Dana Kohouta vzpomínal Olin Nejeschleba.
1: Za náma do šatny přišla nějaká jejich manažerka, jestli je všecko v pořádku a tak, a jestli nejsme nervózní, že říkala před, já nevím, tam bylo 100 000 lidí nebo 80 000, já nevím, prostě to je jedno, jo, plný Strahov. A jestli nebudeme nervózní, že před tolika lidmi jsme možná nikdy nehráli, a Láďa Mišík na ně tak koukal a říkal, no tak většina z nás ne, víte, ale my tady s kolegou Olinem, ukázal na mě, my už jsme hráli před víc lidma. Ona, opravdu, a kdy a kde? Ona říká, no u nás byla taková revoluce, máme tady takový plac, který se jmenuje Letná, a tam bylo milion lidí a my jsme jim hráli taky jednu písničku. Ona, jakože teda to opravdu čumí, že jo, to jak jsme s Mišíkem během revoluce hráli tu variaci na Letný,
2: no.
1: Takže Láďa jí to hned vpálil, že my dva už máme ten milion za sebou, že nás nějakých 80 000 prostě nerozhází.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Odpolední špička si žádá informace z provozu. I o 4:30 je zastavena z dálnice z Prahy na Plzeň. U žebráku hořel návěs nákladňáku, teď tam probíhá překládka a úklid vozovky. D5 je zastavena mezi 28. a 34. kilometrem a kolona je od Berouna od 19. kilometru. Další sekeru na cestě naberete na dálnici z Prahy na Brno před omezením u Velkého Meziříčí. Zavřený je pravý pruh od 148. po 151. kilometr. Kolona začíná už ale kousíček za Měřínem na 139. kilometru. A od Gruny volal Milan.
2: Na 35. mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí jedno auto je tam v Pangeitu. V protisměru to i další. Vypadá to, že to je čerstvý. Ještě u toho nejsou policajti, tak si dávajte trošku bacha.
1: Díky za varování a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
0: Rádio.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Nabídl návrat do roku 1973. Modrý efekt s Leškem Semelkou měli single. Na jedné straně byla Dívka z kamene a na druhé Eldorado. To je to, co jsme právě doposlouchali. No a pokračovat v 16.43 budeme s kapelou, která v únoru hrála v Brně a v listopadu ještě přijede do Liberce. Jde o Nazarety.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Nabítu 4 minuty před pátou dohráli Pudis. Tak dostalo se nám Big Beatu z Braniborska, pokud se do něm

0: 38. po 151. je zavřený pravý pruh. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude už jen proměnlivá oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25, na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno a nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Včera se jela Formule 1 a úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně.

0: Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a hlavně bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. O parkování v Brně teď Savana.
1: Nedostatečné parkovací možnosti mají v brněnské městské části Brnojích vyřešit staré i nové plochy čítající desítky nových míst. Městská část zrekonstruuje velké parkoviště na Švajgrově a vybuduje nové před koupalištěm Biotop. Řidiči zaparkují i v prodloužené kalové nebo podél stávajících silnic a po rozšíření má parkovací plocha pojmout 160 aut. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Karlův most se opravuje, blíže Honza Navrátil.
2: Pražská technická správa komunikací se pustila do plánované údržby pláště a pilířů Karlova mostu. Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz. Honza Navrátil, Praha.
0: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Teď si užijte další skvělou rockovou muziku.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely.
2: Naposledy jsem tuhle písničku slyšela na předměstí Kluže cestou z nejstrašidelnějšího lesa v Rumunsku, kde jsme se stavili na pivo a na večeři a k té polentě mi tam servírovali živák Pink Floyd. Musím říct, že velmi vhodné dochucovadlo. Tak, my máme skoro 17:45, možná, že už máte v hlavě myšlenky na večeři a pokud nemáte nápad na páteční oběd, tak to bych jako o něčem věděla. Ani ne co sníst, ale kam zajet. A vlastně to není ani na jídlo, i když náš Standa Rubáš, ten je k nakousnutí. Přijeďte v pátek do Českých Budějovic. Pokračuje naše Tour de Biker's Crown. Zastavíme se zase u našich kamarádů, prodejců motocyklového oblečení, přilep, náhradních dílů a doplňků pro všechny typy motorek. Biker's Crown v Českých Budějovicích najdete kousíček od nákupáku Géčko. Adresa je Krčínova ulice 1606. No ale krčit se v rohu nebudete. Od té 12. do 14. vám dáme možnost si i zavysílat. Takže opakuju, v pátek u Biker's Crown v Českých Budějovicích mezi 12. a 14. mobilní studio Beatu.

David Koller pravil, že řidič ten tvrdej chleba má, ale už máme otevřenou plzeňskou dálnici, alespoň jedním pruhem se z Prahy na Plzeň u Žebráku, kde nám hořel návěz náklaďáku, jezdí super. Teď trošku sprchne díky Ozzy Osbornovi na beatu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Poté, co kolem ohořelého kamionu na dálnici z Prahy na Plzeň už obnovili provoz alespoň jedním pruhem, tak se ta kolona na D5 trošku zkrátila. Teď je od 26. kilometru, ten problém je na 34. V Praze se z jižní spojky trošku dělá jižní stojka. Tak, večerní špička, přerušovaná kolona směrem z centra začíná u Zahradního města a pokračuje i kolem Černáku, kolem taky kvůli ucpané Novopatské, to je ta spojnice na Letňany. Tak, jestliže se chystáte z D1 na letiště, tak začneme problémem, který je na velkém pražském okruhu, kousíček za Jesenicí, srážka nákladního a osobního auta. A drobnější nehodu pak máme taky na výjezdu z Prahy na Slaný, na 7. za Buštěhradem na 10. kilometru. A pořád platí, že na dálnici z Prahy na Brno je u velkého meziříčí ze štíhlení. Od 148. po 151. kilometr je zavřený pravý pruh. Kolona na 20 minut je od kilometru 142 a určitě si nepomůžete jízdou přes meziříčí. Tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Fleretista Šupenič se stal jako první Čech mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Macchiho, nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Bíčovaly balistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová porazily ve finále Pro Tour Challenge Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 2-1. Jiří Přívratský skončil na světovém poháru v Changchou čtvrtý v třípolohové střelbě z malorážky. Vítězný Číňan Chang Chung překonal světový rekord. Golfistka Tereza Zapletal-Kožiluhová obsadila na turnaji Ladies European Tour Access WWR třetí místo. Po životním triumfu na English Open nestačila jen na Australanku Reevesovou a domácí Hamovou. Sára Kousková pak skončila na Scottish Open na 31. místě a vylepšila své dosavadní maximum na turnaji. Britský boxer Joshua se po několika měsíční pauze vrátil do ringu vítězně. Souboj s Albáncem Prengou byl sice v prvním kole dvakrát počítaný, ve druhém ale zápas ukončil KO a připsal si 30. výhru v profi kariéře. Florbalista Langer se po 5 letech ve Švédsku vrací do Tatranu Střešovice. Se Storvretou získal 3x švédský titul, předtím 2 roky hrál za Kalmarsund. Do Tatranu se vrací také obránce Němeček. Poslouchali jste menšinové sporty.
0: Radio Beat.

Luboš Andrešť, Emil Viklický, Jan Vytrhlík a Karel Jenčík, tedy Energet na beatu a Paprsek ranního slunce. Takhle na večer v 17 hodin a 39 minut. Za dva týdny ve středu 12. prý má být zatmění sluníčka, které bude u nás možno sledovat pouze sice jako částečné, ale já si myslím, že těch téměř 90% zakrytí slunečního disku, že to zase není úplně málo, ale kdybyste to chtěli víc, vypravte se na dovolenou do Španělska, kde by tento úkaz měl být vidět komplet, stejně jako z Grónska nebo z Islandu. Jinak u nás bude pozorování úkazu zprostředkovávat řada hvězdáren a mimochodem pak s příchodem noci začnou být i pozorovatelné meteory z roje Perseid, který vrcholí právě ze středy z 12. na 13. srpna. Tak roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce ponovu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Takže býťáci, hlavu vzhůru 12. srpna, no a potom se taky zaměřujeme na 7. října, kdy do Prahy očekáváme příjezd hvězd kapelu Deep Purple.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Před žebrákem na 34. kilometru se jezdí kolem ohořelého návěsu kamionu jedním pruhem. Provoz houstne za Královým dvorem od 24. kilometru.
1: Ahoj, tady Jirka, rychlý info ohledně dálnice D5. Osobákem má smysl sjet ve Zdicích a vzít to po starý. Před žebrákem je u cedule semafor, je tady fronta tak 100 metrů, ale je to rychlejší, než popojíždět po té dálnici. Jak je to dál potom za žebrákem, nevím, ale neočekávám nějaký problémy. Čau.
0: Pokud jedete opačně, tak dojezd do Prahy po D5 je volný, ale uvidíme, jak dlouho. Na okruhu totiž máme nehodu. Směrem z letiště na D1 kousíček za Ořechem na 18. kilometru na začátku omezení. Dvě osobní auta v sobě stojí v levém pruhu, označena ta auta trojúhelníkem. No a na D1 z Prahy na Brno se u Velkého Meziříčí jezdí mezi 148. a 151. kilometrem jenom pravým pruhem, kolona se zdržením na 15 až 20 minut od kilometru 141. opaku z Prahy na Brno. Dobrou jízdu!
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort.

0: Řeše to české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále devátou těžkou v pořadí WTA. Je to 135 let, kdy začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se lanovka měla vrátit do provozu. Technici aktuálně provádějí kontrolní jízdy. Pozor si dávejte na klíšťata nejen v lese, ale třeba i v Praze.
3: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 1305 případů lymské boreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
1: Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala na konci června. To byly dnešní poslední zprávy. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rocková klasika.
4: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Aby Brian Wilson mohl napsat tento surfařský song, tak rozumy a názvy těch míst nejlepších pro tento sport, jak to v písničce zmiňuje, tak nabral od bratra své tehdejší přítelkyně. A většina těch surfařských lokalit se nachází v Kalifornii. Tak, Beach Boys v plandavých Bermudách se nám producírovali po vlnách beatu. Standa Rubáš se v pátek upne do motorkářského obleku a vyrazí do Českých Budějovic. V tamní prodejně Bikers Crown, kousíček od obchoďáku Géčko, s ním můžete prohodit slovo od 12. do 14. hodiny. No a taky promluvit k rockerskému národu, protože na páteční zastávce v Bikers Crown v Českých Budějcích bude i naše mobilní studio. Tak a teď v 18.15, o čtvrt na sedm, tady ve studiu na Vinici v Praze, společně, pojďte, máčkneme se trošku, se vecpeme do kokpitu Spitfireu.

0: 너?
1: 얘 또 예쁘닥.
2: 얘 또 예쁘닥. 얘 또 예쁘닥.
3: To je strašně zajímavý

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Kaleidoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Apple letos na podzim poprvé představí skládací iPhone, který se má otevírat jako knížka. Cena by se měla pohybovat kolem 50 tisíc korun, tedy podobně jako nejdražší modely řady Pro. Novinka prý zamíchá trhem, kde dosud vévodí skládačky Samsungu.
0: Beatleskop.
1: České firmy budou za používání umělé inteligence brzy platit víc, než kolik stojí průměrný plat programátora. Často nekontrolují, kolik dotazů a výpočtů jejich zaměstnanci umělé inteligenci zadávají.
0: Beatleskop.
1: Správa železnic nedávno spustila jednotný evropský vlakový zabezpečovač na trati z Prahy do Milovic.
2: Provoz železnice bude díky němu bezpečnější a rychlejší. Vlaky také díky novému systému budou moci v části trati dosáhnout rychlosti až 160 km v hodině, což cestu o několik minut zkrátí. Stavební práce probíhaly 3 roky. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: Poslouchali jste Beatleskop.
0: Radio Beat.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Tenisový challenger v Liberci už je bez nasazené jedničky. 19-letý rodák z Prostějova, Honza Kumstát, využil divokou kartu pořadatelů a porazil ve třech setech nejvýše nasazeného Zdeňka Koláře. Na turnaji Sviany Open se dneska ještě dohrávala kvalifikace a hlavní soutěž z Čechů vybojoval Nikot, Syňakov a Vrba nikoli. Zítřejší program v areálu kousíček od liberecké zoologické zahrady začíná už v 10 dopoledne a jako první bude hrát předloňský finalista Martin Krumich proti Henningovi z jeho Africké republiky. Se zajímavou muzikou přijde po 19. hodině, tedy už za nějakých necelých 20 minut, Jaroslav Císař. Začne hodinu krásných nálezů s jedním z kmenových členů kapela Vanilla Fudge a skončí vzpomínkou na Oscara Petra. Pak přijde na kus řeči Jirka Rogl a po něm od 11., tedy 23., 11 letních rockových klasik v pořadu 11.11 Martina Vysušila. A teď nikoli s mečem, ale z mečíky přichází Martin Kraus.

0: Zabijáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: 20 minut. Stejně jako na dálnici z Prahy na Brno před umezením u Velkého Meziříčí. Od 148. kilometru je na 3 kilometrech zavřený pravý pruh a zpomaluje se na kilometru 144. V Praze je husto na městském okruhu na D0 obousměrně u Ořecha a na Štěrboholské radiále směrem na Černák a D10 se zasekneme před sjezdem na Běchovice a 12 na Kolín. Tak já se tam do té kolony jdu taky přidat. Vítáci, hezký večer.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Vítákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás už po čtvrté v době prázdnin a dovolených zvu k poslechu svého dalšího pořadu letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Svou solovou nahrávkou The American Dream zahrájil Mark Steen, někdejší autorský a interpretační pilíř skupiny Vanilla Fudge. Hráč na klávesové nástroje, skladatel, aranžer a zpěvák Steen pochází z New Jersey. Na piano ho naučil hrát strýc, ale jak mnozí potvrzují, je přirozeným hudebním talentem. Mark se s budoucími členy Vanilla Fudge znal již rok předtím, než společně vystoupili na pódiu pod svou novou identitou. Původně si říkali The Pigeons a v roce 1967 se objevila jejich debutová deska. Za základ se považuje jejich prvních pět alb z let 1967 až 70. Po svých příležitostných obnoveních k nim v pozdějších letech přidali další čtyři velké desky, nezřídka s jejich úpravami rockové klasiky. Hudební tisk Vanilla Fudge označoval jako ty Američany, kteří působí mezi psychedelií a raným heavy metálem. Mark Steen má vedle spolupráce s Alicem Cooperem nebo Nickem Masonem na svém kontě také dvě sólová alba. Skladba The American Dream pochází z toho prvního White Magic z roku 2003. Ale to není zdaleka poslední pikantní hudební zajímavost, kterou vám v dnešním pořadu nabídnu. Ta další pochází z roku 1995 a nese hlavičku Queen. Objevila se mimo jiné na třetí části jejich nahrávek z období 1984 až 1995, které vyšly na albu Deep Cut 3. Přetavují zde do svého rockového stylu některé nahrávky skupiny z jejich posledních pěti alb i solové snímky Freddieho Mercuryho. A to je právě případ skladby I Was Born to Love You. Původně se objevila v roce 1985 na zpěvákově debutovém solovém albu Mr. Bad Guy a vyšla i na jeho pilotním singlu. Skupina Queen ji pak ještě v poněkud odlišném aranžmá použila i na svém posledním albu Made in Heaven, které však vzniklo až v roce 1995 po Freddieho smrti. Jejich heavy verze písně I Was Born to Love You, která zazní za chvíli z vysílání Rádia Beat, nejvíce zaujala v Japonsku.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Mezi plejádu dnes již zapomenutých souborů z Německa, stále ale prezentovaných jako představitelé progresivního krautroku, patří i formace Dull Knife. Vznikla v roce 1970 v Hanovru. V následujícím roce vydala své jediné album Electric Indian, které jim produkoval Dieter Dierks, jen stál také doslova u meteorického nástupu skupiny Scorpions na hudební scénu. Hlavní tvůrčí osobností Dull Knife byl hráč na klávesi a také zpěvák Gottfried Janko. Po odchodu ze skupiny se později přidal k jiné známé položce německého roku, a to Jane. Ale i zde vydržel pouze jedinou sezónu a na vydání jediné velké desky. Dull Knife zmizeli ze scény po vydání svého jediného alba. Cena jeho originálního vydání se mezi sběrateli vyhoupla až na několik set dolarů. Společnost Philips, držitelka autorských práv na desku, svolila k vydání její reedice až v roce 2008. Že se mezitím objevilo i několik jejich pirátských verzí, nemusím snad ani připomínat. Z jediného alba Dull Knife z roku 1971 teď na frekvenci rádia Beat zazní skladba Go Down to the River.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Finský soubor Sonáta Arktika, současní představitelé symfonického metálu, vznikli v roce 1995 ve městě Kemi. Až do roku 1997 si však říkali Tricky Beans a zabývali se hlavně hard rockem. Své demo nahrávky se ale nikomu neodvážili nabídnout, dokud to za ně neudělal jejich kamarád. Ten je zaslal hudebního vydavatelství. Teprve to rozhýbalo jejich kariéru. V roce 1999 se tak vynořili Sonáta Arktika a bezprostředně po podpisu nahrávací smlouvu hned představili své debutové album. Dnes už jich mají na svém kontě celkem 11. Mezi zásadní milníky jejich kariéry patří rok 2000, kdy si je metalisté Stratovarius vybrali jako předkapelu na své evropské turné. O dva roky později se Sonáta Arktika poprvé představili v Americe, a to té severní i jižní. Z produkce těchto finských melodických metalistů dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní ukázka Rise and Night z jejich celkově 9. studiového alba The Ninth Hour z října 2016. Tematicky je zaměřené na vztah lidstva k přírodě a technologiím a zajištění jejich rovnováhy. Skupina desku nahrávala půl roku od dubna 2016. Umístila se pak na druhém místě finského žebříčku a například v Německu byla 22.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: V hudební oblasti se označuje tvorba vznikající bez větších uměleckých ambicí, která se nevytváří za účelem úspěchu v žebřících a zpravidla není ani určena pro živá vystoupení a zejména pouze jako kulisa pro film, televizi, rozhlas a reklamu jako Banana, respektive Banana Songs nebo Stock Music. Je dostupná prostřednictvím speciálních katalogů. S tímto sortimentem hraje v tomto směru mezi rockovými kapelami rozhodně jednu z vůdčích rolí anglická rhythm and bluesová kapela The Pretty Things z Londýna. S materiálem Banana Songs z období 1967 až 75 naplnila plochu rovnou 5 alb, a to Electric Banana, More Electric Banana, Even More Electric Banana a The Return of Electric Banana. O odlišujícím se názvu toho pátého, Hot Licks, hudební kritici psali nevěřícné komentáře. Z takto profilovaného a debutového alba skupiny nazvaného Electric Banana, které vyšlo v roce 1990, ale obsahuje tvorbu z let 1967-68, vám teď nabídnu prostřednictvím rádia Beat skladbu James Marshall. Myslím si, že tento materiál stěží ve vysílání jiných rozhlasových stanic uslyšíte, tedy pokud zrovna nebudete poslouchat nějaký reklamní blok. Věcná poznámka na závěr. Soubor, jehož působení na hudební scéně započala v roce 1964, se po téměř 50 letech v roce 2020 rozpustil.

Teď na vás čeká další hudební unikát, tentokrát v americkém provedení i vydání, a to soubor Electras, působící však i pod názvem It Was Brillig, eventuálně It Was Brillig. Tahle garážová kapela vznikla v roce 1962 v Minneapolisu ve státě Minnesota. Působila v letech 1962 až 67 a produkovala psychedelický punk. Ale ještě v roce 2010 se dali dohromady kvůli jednomu vzpomínkovému koncertu. Byl i definitivně posledním, protože zanedlouho dva ze členů kapely zemřeli. Pod názvem It Was Brillig se dochoval záznam její skladby Dirty Old Man z roku 1967. Její záznam vyšel až v roce 1980 na velevzácném albu Changes do Psychedelic Beat Album, jehož náklad činil pouhých 230 exemplářů. Deska měla sloužit hlavně pro potřeby radiových stanic jako doklad hudebního kvasu na hudební scéně Minneapolisu během 60. let. Ze studia Rádia Beat za vámi posílám avizovanou skladbu Dirty Old Man v podání skupiny It Was Brillig, respektive Electras.

Rovněž pětičlenná skupina The Still Rovn, pocházející z Minnesoty, vznikla na předměstí Minneapolisu v roce 1965 původně jako The Syndicate. Jedná se rovněž o garážovou kapelu výrazně ovlivněnou psychedelií. Aktivní byla ve druhé polovině 60. let, ale na jejich konci to vzdala. Různé prameny uvádějí roky 68 nebo 69. Jejím manažerem byl DJ Peter May. Jemu se podařilo, aby se souborem podepsali nahrávací smlouvu renomovaní 8&M Records. The Still Rovn natočili ve studiích renomovaného producenta Normana Pettyho, známého ze spolupráce s Buddy Hollym and the Crickets a Roy Orbisonem album, ale to nakonec nevyšlo. Kapela otevírala v Minneapolisu koncerty Buffalo Springfield nebo Dua Sonny and Cher. Z produkce souboru Still Rovn teď na frekvenci rádia být zazní skladba Have You Ever Seen?

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Ani v dnešním pořadu nebudou chybět čerstvé novinky. Tu první má na svědomí zpěvačka Florence Welchová a její soubor The Machine. Loni na samém konci října vydala po tříleté přestávce svou šestou studiovou hudební kolekci nazvanou Everybody Scream. Na vinylu vyšla jako dvojalbum. Soubor Florence and The Machine ji aktuálně představuje na velkém světovém turné. Podle zpěvačina vyjádření je to její nejosobnější album. Tahle velká deska dosáhla v nejrenomovanějších hudebních časopisech velmi pochvalných hodnocení. V řadě žebříčků se ocitla na předních místech, tomu britskému vévodila, ve Spojených státech byla čtvrtá, v Německu třetí a podobně. Z čerstvé novinky formace Florence and the Machine teď zazní na rádiu být skladba Buckle.

0: Jasné nálezy.
1: Americký soubor, který si říká Alter Bridge, vznikl z trosek skupiny Creed. Za oficiální datum jeho založení se považuje 1. leden 2004. Všichni muzikanti měli zkušenosti s působením na hudební scéně. Skupina se pojmenovala podle malého stejnojmenného mostu v Detroitu, který se nachází nedaleko bydliště zakladatele kapely Marka Tremontiho. Vede prý k části města s nevalnou pověstí, kam měl jako dítě zákaz vstupu. V případě nového souboru Marka Tremontiho, který je i jeho hlavní autorskou osobností, to má prý symbolizovat krok do neznáma, začátek nových událostí. Skupina, jež hudebně osciluje mezi hard rockem a metálem s výraznými melodickými figurami, má již na svém kontě 8 studiových a 4 alba se záznamy koncertů. Na tom debutovém z roku 2004 je vyobrazen právě most Alter Bridge. To poslední, nazvané úplně jednoduše Alter Bridge, vyšla zrovna letos v lednu. A právě z téhle druhé albové novinky dnešního vydání Krásných nalezů vám nabízím na frekvenci Rádia Beat skladbu Hang by a Thread. V Americe se sice tahle kolekce neumístila, ale v Británii se dostala do top 20, v Německu byla čtvrtá.

Závěrečnou skladbou dnešního pořadu bych chtěl nejen připomenout hudební odkaz Oskara Petra, jenž opustil svět Kumštířů před čtvrt rokem na konci dubna ve věku nedožitých 74 let, ale byla to zároveň umělecká osobnost širokého záběru. Vedle role muzikanta totiž působil také jako výtvarník, fotograf a textař. Zakladatel folkrockového tria Marcias a poté člen Jazzkvé nemohl vydýchat dusivou atmosféru normalizačních časů u nás, až nakonec v roce 1980 emigroval do Spojených států. Více než příznačné je, že ho suprafonská encyklopedie jazzu a moderní populární hudby jako solistu ignorovala. V emigraci však muziku víceméně odstavil na vedlejší kolej. Živil se pak jako výtvarník a především jako fotograf a uspěl. Zaujalo především jeho focení rockových koncertů. V Kalifornii zůstal 13 let, ale po svém návratu domů po sametové revoluci se slušným ohlasem navázal na svou hudební minulost. Například jeho Medvídka v podání skupiny Lucie nebo Hříšná těla křídla motýlí od Anity Langrové zná téměř každý. Přispěl ale i do repertoáru Anny K. či Dana Barty a věnoval se i tvorbě filmové muziky. Vznikla také tři Petrova sólová alba. To čtvrté s pracovním názvem Černý plameňák, jak mi nějaký čas sliboval, stále dodělával, až tenhle záměr už nestihl dokončit. K připomenutí Oscarových nepřehlédnutelných stop hudební oblasti jsem sáhl do jeho druhého sólového alba Fabrika Atomika z roku 2003, podle něhož později pojmenoval i svou doprovodnou skupinu. Jedná se o skvělou původní českou rockovou tvorbu produkovanou Milanem Cimfem. Podle mého názoru je to nedoceněná hudební kolekce. Potvrzuje to i jímavá baladická píseň Rosemary, která zazní za chvíli. Příště vás pozvu k poslechu již páté části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní rocková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Za týden se vám se svou tvorbou představí Amazing Blondel, Banshee, Baby Animals, své novinky také uvedou Francis Rossi a skupina Crown a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. A teď je slibovaná píseň Rosemary z autorské dílny Oskara Petra z roku 2003. Oskare, nebudu zřejmě jediným, kdo bude stále na tvé muzice ujíždět, ale ta nová mi bude scházet.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz.
4: Večery u repráku.
0: Na rádiu Beat.
5: Krásný večer, býťáci, je pondělí 27. července roku 2026, svátek má Jaroslav, no a jen pár vteřin po 20. hodině vás ze studia Hrádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a my tu máme večer u repráku, kdy jeho téma může být jakékoliv, jak nás napadne, no ale mě napadlo udělat si takový krásný letní speciál a můžeme si psát a povídat o tom, kdo jak tráví právě tyhle letní dny, tyhle prázdniny a co přitom poslouchá nebo chce poslouchat nebo případně na jakém třeba festivalu nebo koncertě jste byli a nebo na jaký se chystáte a můžou to být ty veliké nebo nějaké třeba i malé jen u vás na vsi. Může to být, jakou knihu jste četli a jakou muziku s tím máte spojenou. Právě to nechám jen a jen na vás a něco třeba taky na sobě a to bude hned tenhle první případ. Já totiž pořád dokola zatím poslouchám nový Stouně, no vyšli 10. a je 27. tak za chvíli už toho možná nechám, no ale nicméně na téhle desce se mi asi ne nejvíc líbí, to ne, ale že je tam jako zaujala mě vlastně cover, což není písnička Stounu, 9. v pořadí je tu ta, kterou určitě znáte v podání Amy Winehouse, ano. Mick Jagger a Spolí jsem zařadili právě jako vzpomínku na tuhle a nebál bych se říct kamarádku, protože oni se znali a spolupracovali a sám Mick Jagger říkal, že tahle píseň známá je tak dobrá, jako kdyby ji napsal sám on nebo tak něco, trošku to parafrázuji a mimochodem zrovna teď před pár dny, před 4 dny 23. července uplynulo přesně 15 let od jejího předčasného skonu v pouhých 27 letech, ano, to je ten věk těch 27, kam se bohužel jako jedna z posledních zařadila. Teď by bylo 43, což pro zpěvačku je věk úplně krásný, kdo ví, jakou by dělala teď muziku, no ale na kdyby se nehraje a my si poslechneme, jakou poctu jí právě na svém albu vzdali The Rolling Stones a jsem tu na všech kontaktech, tady jedno velké oko i ucho, abychom pak dál hráli muziku podle vašich letních přání.

0: Radio Beat.
1: No tady Pepa, ahoj Jirko.
2: Ahoj Pepo, proč pak nám voláš, povídej.
1: Já ti volám do večera u Vepráku.
2: Ano, nějaký zážitky letní máš.
1: Doufám, že nás poslouchá Honza Marník.
2: Ano.
1: On je někde ve státě, takže doufám, že poslouchá, takže ho zdravím. A moje letní zážitky, hele, co se týká Radio Beat.
2: Ano.
1: Ráno zapnu v 5 klíčky od auta, hraje Radio Beat.
2: Ano.
1: O 17:30 přijdu do práce, zapnu si písičko, hraje Radio Beat. Do 14:30.
2: Tak to je skvělý.
1: Ve 14:00 nastoupím do auta zpět, hraje Radio Beat. Ve 14:00 přijdu domů, první cesta je, otevřu si pivo, zapnu si receiver, hraje Radio Beat. A jak vidíš, ještě teďkom, i když zase ráno o 17:30 vstávám, zase hraje Radio Beat.
2: To takže nás máš jako rodinu, viď?
1: Já nevím, ale nevím, jestli jsem se stál závislákem, ale prostě já vás mám strašně rád Radio Beat.
2: Tak to nás těší, no a jakou muziku máš nejradši, jakou teď pustíme?
1: No ale ty muziky já mám strašně moc, to záběr od Stevena až po Metallicu, takže toho je strašně moc, ale chtěl bych jednu písničku,
2: ano,
1: kterou ví bohužel kapela Cheap Trick a vy hrajete furt tu jednu písničku,
2: no,
1: která
2: vyhrála
1: I Want You, To Want Me.
2: Dobře, tak ji tam šoupneme, jo, teďka.
1: No, že vy hrajete pořád akorát tu jednu z toho 86. roku, co vyhrála hit parádu a jinak nic, no.
2: Dobře, no tak teď se to změnilo, v tenhle okamžik hrajem tu tvojí, jo? Tak jo.
1: Dobře, ne. Já moc děkuju, přeji krásný večer a zdravím všechny byťáky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ano, já jsem vyhlásil letní téma, budeme si povídat, psát o tom, jak trávíte prázdniny a kde, co přitom posloucháte muziku, případně na jakou se chystáte, jakou jste slyšeli. A vy jste začali tedy psát ve větším než malém množství, už jsme tu měli jeden telefonát, tak tady máme další, tentokrát tedy mailík. Ahoj Jirko, tento letní čas, teď momentálně jsem v New Yorku, v tom státě ve městě Rome, pracuji tady a pak se vracím zpět ještě do většího tepla na Floridu. U toho poslouchám nejlepší rádio na světě a to je Rádio Beat. O, to nás těší. Jste skvělí, při vašem poslechu je radost pracovat. A prosím o zahrání Goodbye Love od Jordy. Děkuji, věrný posluchač Petr z Floridy.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Studiu Beat.
1: Ano, a máme tu letní téma a vy píšete jeden za druhým. Doufám, že to stihneme za ty 3 hodinky, všechny ty vaše zážitky a písně přehrát. Takže tady mám zprávu. Ahoj Jirko, já si teď užívám pohodového počasí a po práci relaxuji při létání s modely letadel. To je teda zajímavý. Šlo by od Toma Pettyho Learning to Fly, díky Jura, ano, se k tomu hodí. No a ještě předtím tu mám jeden váš letní přímo vzkaz té mobilní apky, což je samozřejmě taky možnost.
2: Ahoj byťáci, tak já si jedu hodně Judas Priest, jsem takový retroman, takže si to jedu na CDčkách a klasických vinilech. Hodně jezdím teďka v létě v jedné stopě, což si myslím, že k sobě docela ladí tady s tou muzikou i jinou muzikou, a už se pomalu duševně připravuju na koncert Judas do Ostravy teďka 2. srpna, což bude určitě peckový a spousta z vás tam bude. Takže mějte se fajn a užívejte pořádnou hudbu na rádiu Beat.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: No já připomenu znovu, že máme letní téma, jak trávíte léto, co přitom posloucháte, nebo co se chystáte poslouchat, nebo na jakém třeba koncertě, nebo jste byli, nebo na jaký festival se chystáte, můžete to pojmout, jak jen vás napadne a podle toho budeme hrát muziku. Už nám tady psal náš oblíbený zvěrolékař Vojta Veverka, tak toho si přečteme třeba na začátku té příští hodiny, ale teď tu máme SMS-ku, ta dorazila na číslo 720-01-222 a v té se píše: Ahoj, jsem v invalidním důchodu a dovolenou s rodinou máme za sebou. Poslouchám pouze Radio Beat od 6 ráno do půlnoci. Zahraj prosím Razamanas od Nazaret, dík, Jarda. No tak jasně,

0: Večeri u Repráku na Rádiu Beat.
1: Jirka, Rádio Beat.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Restaurace Kostela v Mukařov.
1: Ano.
2: Zdravíme všechny výťáky, mohli bychom si psát nějakou písničku?
1: No, my to máme teď takový, že písničku dám, ale chtěl bych nějaký letní zážitek. Jak trávíte léto, jak se máte, kde jste byli, no, kam se chystáte?
2: Chystáme se do jižních Čech.
1: Ano.
2: Na kola, my jsme cyklisti tady v Mukařově, v hospodě. A prostě chybí nám Rammsteini, který tady budou prý údajně až v roce 2028, co jsem tak slyšel.
1: Aby jsme se toho dožili, že jo?
2: Nevím. No tak je nám tady, my jsme tady všichni okolo 63, 64, 65 let.
1: Ano.
2: Takže jestli bychom mohli poprosit něco od Rammsteinu.
1: Dobře, dáme Rammsteiny, ať se vám dovolená na kolech povede, jo, teda.
2: Ich tu dir weg, může být.
1: Jasně, klidně.
2: Skvělý, jste nejlepší.
1: Taky, mějte se.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: A jen minutku po 21. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a my si tu už hoďku a ještě tomu bude tak celé dvě. Vyprávíme spolu s vámi, posloucháme vaše letní buď zážitky nebo plány, kam se chystáte, co jste viděli, třeba na, nejen za koncert, ale třeba i něco, nějakou kulturu nebo nějaký hrad nebo nějakou zemi, moře, kuře, stavení, no to jsem se zase zamotal do toho. Zkrátka, prostě a jednoduše volejte, pište, jak to máte v létě, jak ho trávíte a jakou toho posloucháte nebo chcete poslouchat muziku. A já jsem vám slíbil veverku, teda ne to zvíře, ale býťáka tohoto jména a ten píše: ahoj Jirko, léto v plném proudu a já furt v kolbence, ale chystám se v sobotu s kolegou Božou do Lokte, abychom si trochu odpočinuli od zvířecích pacientů. Ano, zvěrolékař s krásným jménem Veverka. A jestli bych mohl poprosit o Jirku Schellingera a Sem prý blázen jen, díky moc, Vojta.

0: večeri u Red Pragu. Na Rádiu Beat.
1: Jirka, Rádio Beat.
2: No ahoj Jirko.
1: Ahoj.
2: Čau, prosím tě, sedím tady na záhradě sám. Děcka mám na skautském táboře.
1: Na skautském a kde?
2: Hele, ani neví.
1: Neví, někam poslal děcka, neví, že jsou.
2: Pochyla jsem tam dopis, jo, adresu, ale teď si nespomenu.
1: No a kde jste se byl na dovolený, byl jsi někde?
2: No, na dovolený nebyl, ale...
1: Chystáme se. A kam?
2: Jenom na Slovensko za rodičema.
1: No, ale tam je krásně, ne, na Slovensku.
2: Jo, jo, jo, u nás to je krásný tam.
1: Jo, a jenom řekněte si, jsem přeslech, jak ty se jmenuješ?
2: Rudolf.
1: Rudolf, jasně, takže jo, a ty chceš určitě něco tam budeš poslouchat a ty to chceš teďka zahrát, viď?
2: Jo, jo, moc to nehrajete.
1: Povídej.
2: Ale, jako někdy to zahrajete, ale...
1: A není taková... to techno třeba nebo dechovka, ne? To by jsme nehráli, to je jasný, protože jsme rádi být, že?
2: Já bych chtěl, prosím tě, Crash and Damiens o...
1: Takový to jo?
2: Ano.
1: To je Crash Test Dummies, ne? To jsou takový ty paňáci, co se dávali do auta jako na ty Crash Test testy přece a podle toho oni se jmenujou.
2: Jo, to jsem ani nevěděl.
1: No vidíš, tak teď se to rozvěděl ode mě.
2: No pecka, zase jsem moudřejší.
1: Tak si to dáme, jo?
2: Dobro, super.
1: Tak ať se vám povede dovolená, měj se hezky, ahoj Rudolfe.
2: Díky taky, mějte se, ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: No, máme tu letní speciální večery u repráku a mám tady, představte si to, báseň, tak já ji přečtu. Ahoj Jirko, řekl si, ať si píšeme o letní přání, u mě velké volno zatím nic, ale uklízím pomalování. Když jsem barvila kuchyň na zelenou, fakt jsem dumala, co s dovolenou. Masters of Rock jsem si užila, víc už si nemusím přát. I báječné lidi jsem potkala, teď nechám rádio být hrát. Budík mám nastavený na třetí, prosím, nech status quo éterem proletí. Díky Iva z piva, zlý.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Honza, čau.
1: Ahoj Honzo.
0: Jak se tam u vás daří? Poslouchám vás, je to moc pěkné.
1: No, daří, pohoda, večer, tak nějak. Nikdo mě nebije, hele, tady nikdo mi neubližuje. Povídám si s Býťákama. A co ty? Ty a léto a dovolená.
0: Léto dovolená. Písek a Malta, takže krásný.
1: Jo, Písek a Malta, jasně. No, dobře, a co stavíš teda aspoň?
0: No, dávám dohromady nějakou zříceninu, ale teď zrovna si jdu z okna, takže dobrý. Jako,
1: a jakou zříceninu, tak nám tak to spopularizuj, co děláš?
0: Ne, dávám dohromady nějaký starý dům a, je to pěkný, no.
1: Takže starý takovou, dům. Jasně, prostě. Na Maltě, jasně, dovolená. To je
0: dovolená na Maltě.
1: Ano, přesně tak. No a co k tomu posloucháš za muziku, nebo bys chtěl poslouchat?
0: No, neslyšel jsem strašně dlouho nějakou australskou muziku.
1: Ano.
0: A napadla mě taková věc Inspiroker Beats, ale nevím, co od nich. Už jsem je strašně dlouho neslyšel.
1: No tak mám něco vybrat já, nebo víš ty co?
0: Něco vyber.
1: Dobře.
0: Tam byla taková pěkná deska Pomsta zlatých rybiček, tak něco ano, není třeba.
1: Ta je pěkná, no. Dobře, tak tam něco šoupnem, jo?
0: Dobrá, tak skvělý, díky.
1: Tak se měj hezky a ahoj.
0: Pěkný večer, ahoj.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: No a v rámci tohohle našeho, řekněme, letního speciálního večera, pondělního, tu mám další vaše zprávy, tohle je SMS-ka. Ahoj Jirko, přesně před 3 týdny jsme byli v Pardubicích na ZZ Top, super koncert, čoupně je tam prosím, děkuji a přeji příjemný večer, Zdeněk Mělníka, no tam jsem byl taky a dokonce jsem tam fotil a ta moje fotogalerie je k vidění na našem webu radiobeat.cz, když tam trošku zarolujete nebo to tam vyhledáte skrze takovéto vyhledávátko vpravo nahoře. Takže si dáme za chvíli ZZ Top a pak tu máme zprávu. Ahoj Jirko, pridávám se do debaty s tím, že já v podstatě celé léto makám, jazdím a kofíra na lokálke a douča ma čaká až v septembri, září. Jdem s kolegou do Pamíru, Kyrgyzstán, Tadžikistán a Afghánistán na 3 týdny. Už se nevím dočkat. Z tej oblasti žádnou kapelu nepoznám, najbližší jsou asi mongolský dhu, tak něco od nich, ak můžeš, díky moc Martin Skladná.

0: večeri u repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: A jen minutku po 22. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl a já připomenu, že ještě celou hodinku v tomhle večeru u repráku nemůžete posílat svoje vzkazy nebo zkrátka vyprávění o tom, jak trávíte tenhle letní čas, jestli pracovně nebo naopak dovolenkujete a kde, jakou tam posloucháte muziku, případně kde jste slyšeli třeba nějakou zajímavou kapelu nebo na kterou se těšíte, třeba na nějaký festival, to je právě jen a jen na vás, podle toho stavíme takhle společně ten playlist a už tu mám zprávu z apky od Sáry a ta píše: ahoj Jirko, díky za večerní letní dovolenkový speciál. Já už 15 let s mým miláčkem trávím dovolenou po festivalech a ten nejlepší je Masters of Rock. Letos jsme si ho moc užili a nejvíce nám líbil závěrečný Marilyn Manson. Myslíš, že bys ho mohl na beatu pustit? Děkujeme, jste nejlepší. No tak co by ne, klidně.

0: být.
1: Ano, večer u repráku v té uplynulé hodině jsem si tady povídal s Býťákem, který tráví dovolenou tak, že tedy se přestavuje, jak říkal sám, s zvíceninou a na to tady reaguje náš liberecký Loša, píše ahoj Jirko a Býťáci a prej, že neměl dovolenou, byl v Písku a na Maltě, 3 smajlíky přidal Loša a ještě dodává Loša, ten nemá dovolenou, podělaný důchodce, no tak takhle bych si to tedy já určitě netroufal říct, ale tak Loša má vlastně dovolenou pořád, že jo, když je důchodce a nenapsal, co by chtěl za muziku, ale mě je jasný, že určitě Kiss a možná budete překvapeni, no mi napište, jestli jste byli překvapeni, co jsem to od Kiss vybral, takového trošku méně raného.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku na Rádiu B.
1: A my jsme tu hned v té první dnešní naší společné hodině měli vzkaz z apky od Víťáka Jakuba, že se těší a že to je právě ta jeho letní radost. Už teď v neděli 2. do ostravské Ostravar arény a to tedy na koncert Judas Priest, ano, mistři britské ocely zahrají v našem ocelovém městě a teď představte si, to už tu mám od pořadatele časový harmonogram, čili running order, neboli fire plan, takže otevření vstupu je plánováno na ten den na 18. hodinu, přičemž ve 20 hodin vtrhnou na pódium Phil Campbell z Bastardsons, bohužel už tedy bez taťky Phila, který nás poměrně nedávno opustil, ale synové táhnou ten prapor dál, takže se můžete těšit na jejich muziku a určitě tam zazní i něco od Motorhead. No a samotní Judas Priest, tak ty nastoupí na scénu ve 21.15, tedy ve 21:15, takže se máte, myslím, na co těšit. No a aby toho nebylo málo, tak když se podíváte na náš býťácký web, nebo na náš Facebook, nebo Instagram, tak se dozvíte, že teď ve čtvrtek 30. července, jo, když nastražíte pořádně uši a budete poslouchat Rádio B, což teda děláte asi i normálně, ale když budete poslouchat ještě jako o něco víc, tak když uslyšíte vysílání toho 30. ve čtvrtek Judas Priest, tak je možnost si vyzvednout lupeny, volňásky zadarmo na neděli právě na Judas Priest, akorát tedy musíte zavolat, že jo, to je docela důležité. Teď teda pustím Judas, ale to nevolejte, teda volat můžete, ale ne kvůli tomu, že vám dám lupeny, ale třeba kvůli tomu, že mi povíte nějaký hezký letní zážitek nebo nějaký letní plán, kde jste byli, kam se chystáte na dovolenou, jakou budete poslouchat muziku, takže si dáme Judas Priest a po nich třeba takové Pink Floyd, co je na to?

Černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Mixtures Bridge.

to už je další vaše zpráva. Já trávím dovolenou pracovně, a to hned dvakrát. Jednak doháním soukromé resty, jednak chodím do práce i za nemocného kolegu, ale už se těším na podzim na koncert Juraja Hýb, do kterého snad už žádná práce nevleze. A jestli můžeš, zahraj prosím od Deep Purple Když slepý muž pláče. Díky, Roman, České Budějovice.

0: Večeri u repráku na Rádiu B.
1: No a mám tu už asi poslední letní večerní vzkaz, tentokrát z Apky. Ahoj Jirko, vyhráli jsme u vás na beatu Volňásky do lokte na Jetroutal, tak kromě toho, že děkujeme, uděláme si z toho teď 1., 2. a také ještě pátek předtím prodloužený letní víkend. Prohlédneme si hrad a okolí a moc se těšíme. Pusť nám prosím Jetra jako přípravu, Ondra a Helena, no tak moc rád a tím pádem už vás dnes naposledy ze studia Rádia Být zdraví. Jirka Rogl, no a představte si, že se na vás budu těšit hned zase zítra po 9. hodině, kde nás čeká Léto jako živé a jsem zvědav, jak se vám bude líbit živák, který to už mám pro vás na zítřek připravený. Takže dobrou noc a tady jsou Jetroutal.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a začíná 11 v 11, která má číslo 1010. Po šesté se dnes večer spolu podíváme na téma léto. Ostatně stačí se podívat z okna a je to úplně jasné. Hodí se to. Prostě léto, jak má být. I když ta dnešní jedenáctka nepřeje tomu, co dřív hlásaly noviny, takové ty různé plátky, jako učitelka sežraná na Jadranu žralokem, nebo objevený suchý hadr na dně mořském. No, s tím dnes v médiích neuspějete. Dnes za pomoci umělé inteligence zvládne i s obrázky, s videem, kde jaký amatér obsah, který je skutečně šokující a zajímavý. Ovšem, byly doby, kdy v předpovědi počasí krásná moderátorka říkala, že bude nádherný den s teplotami okolo 35 stupňů, no a dnes při podobné teplotní specifikaci nám už vyhrožují smrtelným nebezpečím. Ale to už je úplně jedno. Ať už volíte losnu nebo mažňáka, my budeme prostě objevovat kouzlo léta bez umělé inteligence. A dnes večer vynecháme i písně, které mají to léto přímo v názvu. Budeme se věnovat jenom rockovým songům, které ho mají skryté v textu. Tak a začneme pěkně v roce 1966. Kanadsko-americká folkroková kapela Lovin' Spoonful vydala album Daydream a mimo jiné na něm i píseň, kterou jako většinu repertoáru má na svědomí vokalista-kytarista John Sebastian, která se jmenuje Warm Baby. Jak, že to souvisí s létem? No, poměrně snadno. Když se zaposloucháte do textu, tak hned na začátku se zpívá Summertime's for Summer Girls Who Kiss and Run Away. Prostě léto je pro letní holky, které tě políbí a utečou. Ale pozor, Sebastian je velký teoretik a velký machr, protože hned následně zpívá, že ty zimní holky mají milující obětí a že vás to v zimě v těch chladných dnech zahřeje. No prostě praktik. Warm Baby a The Lovin' Spoonful. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11:11 po 6. letní a dnes večer nastupují s druhým songem ze svého debutového alba Shades of the Purple pánové Evans a Lord jako autoři songu One More Rainy Day. A jak známo, déšť se může střídat s krásným slunečným počasím. Taky v tomhle songu se zpívá Summer Starts Shining on Through, takže až ke konci se to počasí vylepší, jinak je to skutečně další deštivý den.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Deep Purple a ten jejich první line-up, tedy Rod Evans zpíval, Richie Blackmore kytara, Nick Simper basa, John Lord klávesy a Ian Paice bicí. My se hned vrhneme na třetí song dnešního pondělního večera s 11 v 11. The Guess Who je další kapelou, která se tu dnes večer bude prezentovat. Album Can It Wait v roce 1969 obsahovalo i song s názvem No Time. A tahle ta kanadská rocková partička v tomto případě vsadila na autorský potenciál zpěváka Bartna Cummingse a hlavně kytaristy Randyho Backmana. Ano, toho, kterého jste později znali i z Backman Turner Overdrive. No Time.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: A song No Time od Guess Who z roku 1969 teď vystřídá písnička stejného stáří z eponymního alba kapely Yes, kterou napsali Cliff Bailey a Chris Squire vlastně ještě předtím, nežli se Yes sformovali. Nazvali ji Beyond and Before a tahle ta písnička je takový hodně abstraktní obraz, co by eventuálně se mohlo díti v chladných nebo horkých dnech, ale jsou to skutečně spíš psychedelické obrazy, nežli text, který by spodobňoval nějaký příběh.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Yes, a Beyond and Before. Krásně se nám tu sešli dva zástupci toho, čemu se dřív říkalo art rock, a dnes tomu říkáme progresivní rock. Tou další kapelou jsou Pink Floyd a ukázka z jejich alba Atom Heart Mother. Písnička, kterou složil kytarista Dave Gilmour a nazval ji Fat Old Sun. A opět to léto je ponořeno v textu téhleté písně. Bude to hned v první sloce. Opět takové psychedelické obrazy, jakože to staré, velké, tlusté slunce na obloze zapadá, je letní večer, zpívají ptáci, je léto, období bouří a v uších zní hudba.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: Zatím tu s námi byli s písněmi zmiňujícími léto, to roční období, které právě žijeme. Lovin' Spoonful, Deep Purple, The Guess Who, Yes, Pink Floyd. A nastupují Steely Dan. To už je trošku jiná muzika. Taky se psal rok 1972 a hlavní autoři téhleté kapely, tedy Donald Fagen a Walter Becker, jsou i těmi, kteří napsali Reelin' in the Years. Jeden z největších hitů nejenom tohoto alba Can Buy a Thrill, ale kapely Steely Dan vůbec.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: To léto v Reeling in the Years jste nemohli přeslechnout, protože bylo hned v první větě. Your everlasting summer, you can see it fading fast. Tedy od kapely Steely Dan se teď přemístíme nejenom jinam, ale i k jinému žánru, protože Blue Oyster Cult nám nabídnou z roku 1973 z alba Tyranny and Mutation Bouchardovu píseň Hot Rails to Hell. A v té se zpívá o tom, že ten horký letní den nepřestává vlastně ani v noci. Vedro je 24 hodin denně.

0: 11.
1: Na Rádiu Beat.
2: 1010. jedenáctka v 11 po 6. věnovaná písním obsahujícím v textu Léto. Spocené noční newyorské metro a píseň, kterou zpíval basista Joe Bouchard, a inspirována byla právě smrtí jejich bývalého manažéra, který se připletl do nějaké hádky a špatně to skončilo. Pojďme dál. Dalším songem bude ukázka z alba Technical Ecstasy z roku 1976 a Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi a Bill Ward, tedy Black Sabbath, nám nabídnou She's Gone. Písnička, kterou jsem si nemohl odpustit. Už jenom proto, že mám rád i tu českou verzi, tu popovou českou verzi, kterou zpívala Mařenka Rotrová.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Ozzy zpíval o letní lásce, která skončila tak, jak ty letní lásky většinou končí. Rozejdou se, odjedou každý do svého města, jdou zpátky do školy a zapomenou. I když tady to možná nebylo o těch školácích. Ale pojďme dál, od Black Sabbath a She's Gone se teď vrhneme do roku 1979, kdy vyšlo druhé album Van Halen, tedy druhé eponymní album téhleté kapely. A song s názvem DOA je tím dalším, který si dnes večer v rámci 11, která je po 6. letní, pustíme.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: Hned na začátku písně DOA se zpívá We Was Broke and Hungry on a Summer Day, čili tím se kvalifikovala do dnešního letního večera písní s touto tématikou na rádiu Beat. Já jenom připomenu, že ta zkratka ve světě obchodu znamená Death on Arrival, tedy zboží dorazilo poškozené. Ale v tomto případě ta zkratka znamená dead or alive, tedy živý nebo mrtvý, jak se říká správně u nás. Další píseň, kterou si dnes večer zahrajeme, musíme vročit do roku 1987. Tehdy totiž vyšlo album Hold Your Fire kapely Rush. Tahle ta kanadská formace tehdy na albu natočila i Time Stand Still. A to je další píseň, ve které se zmiňuje léto. Thank you.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Rush a jejich skvělý song o běhu času Time Stand Still. Tady se zpívá o tom, jak ta léta rychle ubývají. Summer's going fast. A poslední pro dnešní večer, tu si pro nás připravil Tom Petty a jeho Heartbreakers. Já samozřejmě nemohu zapomenout na to všechno, co se musí na konci 11 připomenout. A to sice, že za chvíli začne repríza Hard and Heavy a po ní tu budou všechny pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ten poslední song, ve kterém se zmiňuje léto, je písnička Mary Jane's Last Dance. Rok 1993 a Tom Petty se svými Heartbreakers tady zpívají I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. To je tedy ode mne pro vás úplně všechno. Mějte se krásně, dobrou noc. Ahoj, Martin Vysušil.

0: Rádio Beat.
1: Protože je neděle večer, anebo teda úterý ráno, v každém případě ten čas vyhrazený pořadu Hard and Heavy ve vysílání Rádia Beat. Není úplně překvapením to, když si teď řekneme, že pořad Hard and Heavy tady na Rádiu Beat je v plném proudu. Standard Báš s vámi, přeju vám beatáci příjemný poslech, ať už tedy v neděli, nebo v úterý, ať už v premiéře, nebo v repríze, tak jako tak vám můžu slíbit 4 hodiny, tak trošku tvrdší muziky. Začali jsme vlastně zjemna, no my jsme začali někde na začátku toho všeho a té nové vlny britského heavy metalu, která k nám přitáhla Iron Maiden, která k nám přitáhla Judas Priest, ale taky spoustu dalších kapel, no, které se dost možná třeba i dneska tak trošku zapomíná. Staromilci dobře vědí, o koho že se jedná. No a nestaromilcům je třeba to připomínat čas od času. Tohle to přesně totiž byl ten příklad, kdy jsme si dali něco takového, co už dneska jenom opravdu znalci 80-kového britského heavyku podle názvu dají dohromady a co se jmenuje a jmenovalo Tank, neboli Tank. Tak tahle ta kapela, ta otevřela dnešní vysílání pořadu Hard and Heavy z Run Like Hell. Zároveň je to příslib do budoucna, protože tahle ta partička se chystá vydat deluxe edici desky Filled Hounds of Hades a mělo by to být už někdy brzo, teď v průběhu srpna, takže jste-li sběratelé a fandové téhle staré muziky, tak tohle to může být jedna z těch věcí, kterou vám já tak můžu jako přislíbit a připomenout a upozornit na ní. A musím říct, že dneska v dnešním dílu tak nějak se nám toho prostě sešlo, tak budu slibovat a upozorňovat až do úplného uslibování. Třeba i v případě té další muziky. Nová deska a nová muzika Doropeš se chystá, to už není žádný tajemství, teď jenom vychází v rozhovorech různé střípky toho, co už ta Dorka má všechno vymyšlený, složený, natočený, jak to bude vypadat, jak to bude znít, no a ten výsledek, ten se už nezadržitelně blíží. Pojďme si taky tady pustit její muziku, když je tady o ní řeč, a pojďme si vzpomenout na tu desku, která vycházela, jestli se nemýlím, v roce 2018 jako Forever Warriors.

0: na beatu.
1: Abychom u těch starých partíček a muzikantů ještě chvilku mohli vydržet, i když dneska nás taky, tak jako obvykle, čeká taková ta nepsaná rubrika, ať se mládí vyrovádí, tak jsme si po Doropeš a její Turn It Up dali taky Diamond Head, i když muziku poměrně novou, tahle ta byla z roku 2016, Shout That The Devil z desky Diamond Head v té verzi 2016, tak Diamond Head, jak dobře víme, je už taky jedna z těch kapel naprosto klasických, navíc personálně částečně provázaných s kapelou Saxon. To znamená jedno, to znamená to, že Diamond Head teď budou muset zase vyhlásit nějakou koncertní pauzu, protože Saxon se dávají do pohybu s novým albem, s novou muzikou, s novým turné, vyráží po všech těch zdravotních peripetích, se kterými se Biff Bifford a jeho parta museli poprat v minulosti blízké, tak konečně to mají za sebou a můžou vyrazit na turné. A tak Diamond Head se právě ozývají s tím, že už to tak jako začínají brzdit, upozaďovat a Saxon jsou teď tou kapelou, která bude mít naprostou převahu ve všem plánování koncertních aktivit. Říkám to tak proto, že Saxon si dáme právě teď, vzpomeneme na desku Carpe Diem a pustíme si All For One.

0: na Rádiu B.
1: Za námi Saxon a jejich Hall for One, taky za námi Halloween, velký Halloween, nový Halloween, prostě ten orchestr, co aktuálně je na turné se dvěma, respektive třema zpěváky. Rise Without Chains je věc, kterou najdete na albu Halloween, a k tomu kapela musela dospět. Většinou to bývá tak, že je tu bezejmenou, nebo někdo říká stejnojmenou desku, abychom se rozuměli, tak kapely vydávají na začátku, když se tak nějak nechtějí úplně babrat s názvem alba, no a některý kapely k tomu musí dojít, Halloween k tomu došli až poměrně pozdě, v roce 2021 vydali desku, která se vlastně nijak nejmenuje, a už se chystají vydávat další. U nás teď aktuálně oslavili své 40. výročí v té velké partě, to bylo na festivalu Masters of Rock, k tomu se ještě budeme mnohokrát vracet během dnešního Hard and Heavy, a zároveň, jak jsem říkal, si budeme slibovat. Teď třeba jeden z těch nejčerstvějších článků a rozhovorů, který jsem četl, tak tam Michal Kiske prozrazoval, že nového materiálu mají muzikanti naskládáno už tak 90% a stejně tak daleko jsou v těch všech pracích okolo toho, aby se přiblížili tomu milníku, kterému se říká vydání alba. Takže bychom už brzy měli dostat do ruky už něco hmatatelného, slyšitelného, ať už je to třeba single, nebo třeba nějaké konkrétní kontury toho, jak kdy vyjde nová deska a podobně. Tak uvidíme, těšme se na to. Halloween jsou aktuálně za námi, no a Hammerfall, to jsou ti, kteří jsou aktuálně před námi. A ti z vás, kteří koukají na web Rádia Beat, na ten playlist, který je tam zveřejněný, už to stejně dávno.

0: Radio Beat.
1: Hammerfall a jejich takřka titulní skladba zvaná Let the Hammerfall a potom zase ohlédnutí za starými časy společně s kapelou Judas Priest a jejich naprostou klasikou, která do dnešních dní se prostě dočkává velké pozornosti jak samotné kapely, tak fanoušků. The Ripper vycházela ovšem poprvé v roce 1976 na albu Sad Wings of Destiny. Dá se tady snadno i ti, kteří jsou v počtech slabší, dopočítat, že letos má tahle skladba i tahle ta deska své kulatiny. A na to se samozřejmě i v táboře kapely Judas Priest má pamatovat. Tak my jsme na to taky pamatovali, když jsme zařazovali tuhle muziku do dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy. Teď se posuneme k něčemu, co je nové, protože i novinky tady pro vás mám. Pro mnohé pořád ještě může být nová celá tahle ta kapela, ale ta tady teda není 14 dní. Ta už je tady nějakých kolik 7 let, v roce 2019 to tenkrát vzniklo. Vzniklo to ve Švýcarsku, protože tam jsou doma nejen muzikanti z této kapely, ale i z té druhé kapely, která nám je tak jakože trošku dala, a tím se myslí Elevate. Ta odbočka, za kterou stáli tenkrát Jonas Wolf a Fabian Erny, tak se pojmenovala Illumishade, no a Illumishade se to jmenuje dodneška, s tím, že oba dva tihleti zmínění, kteří stáli na začátku, tam stojí i v tuhletu chvíli. Dvě desky má tahle ta kapela na hrbu, jedna vycházela v roce 20, ta se jmenovala Ecliptic, ta druhá se jmenovala Another Side of You a vycházela v roce 2024. Loni jsme si dali takové malé orchestrální ípko, no a letos je zase čas na nějaký studiový materiál, což tahle ta kapela nejenže netají před svými fanoušky, ale už dává i takové nějaké ochutnávky v podobě dvou singlů. Jedna, ta píseň, která už je z tábora Illumishade oficiálně venku, tak ta nese název Heatwave, a ta druhá, kterou tady mám, takže můžu sloužit dvěma hned naraz, nese název Paralyzed. Jak budou znít nový Illumishade? No takhle.

0: Radio Beat.
1: Illumishade a v tom prvním případě ještě navíc doplnění o vzácného hostra, protože Adrian Cohen je připsáno za takovým tím lomítkem feat v případě skladby Heatwave a potom Paralyzed. To byly dvě ochutnávky nové muziky z tábora téhleté švédské partičky. Já jsem už mluvil o tom, že ten, kdo kouká na playlist na webu, Facebooku, Instagramu a všech možných dalších sítích, nemůže být překvapen tím, co přijde, tak ti už se dočetli a ti ostatní se musí nechávat překvapovat tím, co ze mě vypadne a co se mi tady ozve z přehrávače, ale může se stát, že leckdo i ten, kdo kouká na playlist, tak si neuvědomí tu prazvláštní věc, která nám v tom playlistu nastává právě teď. Není to náhoda, mohlo by se to tak tvářit, že tady mám Firewind a že tady mám Kinga Diamonda, ale ve skutečnosti to spolu souvisí a mám pocit, že v tom uplynulém týdnu ve světě těch rockově metalových novinek tohle bylo opravdu velké překvapení, když se oznámilo, že Kinga Diamonda opouští jeho pravá ruka Andy LaRocque. Po těch dlouhých letech se tenhle ten kytarista bude věnovat muzice, kterou už jsme si tady taky představovali, tady v rámci toho ne solového projektu, ale té odbočky Lex Legion, která před několika málo dny vlastně nebo týdny šla oficiálně do světa. To byl první šok a druhé, nechci říkat, že šok, ale trošku možná překvapení. Je jméno kytaristy, který Andyho v sestavě Kinga Diamonda má nahradit do budoucna. A to je Gus G. Tak vidíte, to je rošáda ve světě rockové muziky. Právě proto jsou tyhle ty dvě kapely, teď už můžu říkat, že příbuzné, nasazeny do dnešního playlistu hned vedle sebe.

bytu. Sú to veci na tom svete a ja som zvedav, jak to bude fungovať. Nepochybujú, že v rámci živého Kingova hraní si s tým GazG poradí úplne bez problému, pretože je a vždycky byl fenomenálnym kytaristou se skúsenostmi z záskoku nebo živých hraní s kdekým a tohle to si myslím, že nebude žádný problém. Leda, že by si pánové tak nejak osobne nesedli, ale to už bychom asi věděli, nebo oni by to minimálne podľa mňa měli vědět v rámci toho, že se kytarista asi už nějakou dobu hledal a myslím si, že v táboře King Diamond tohle to nebyla úplně rána z čistého nebe, tak jako pro nás pro fanoušky. Jsem zvědav, jak si GazG poradí třeba v případě skládání nějakého nového materiálu, protože King nám novou desku slibuje, lecos už na ní má, ale zřejmě to není všechno, protože to už bychom tu desku pravděpodobně měli. No a tady si pojďme říct, že kytarový podpis Andyho Laroka, tak ten je skutečně z těch impozantně rozeznaných. I když nehraje Andy s Kingem, tak tu kytaru jeho prostě člověk pozná a ty harmonie, které on používá, tak jsou pro něj tak specifické, že tady to podle mě GazG bude mít o něco možná složitější. Ale třeba se taky možná pletu a uvidíme a celé nás to příjemně překvapí. Tak jako mě příjemně překvapilo vystoupení Marilyna Mansona minulý týden ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock a to nejsem rozhodně jeho skalní fanda, nikdy jsem nebyl. Ale nutno říct, když vynecháme všechny takové ty věci okolo a humorné historky ze zákulisí, kterých v případě Marilyna Mansona opravdu nemám mnoho, můžu jenom říct, že to je opravdu divný pán, tak ta show, která tam proběhla, musím říct, že ta mě tady uchvátila, protože byla vlastně strašně jednoduchá, ale strašně působivá. Ta osobnost Marilyna Mansona je obrovská a pak vám stačí fakt jenom trochu kouře na pódium a přemýšlet nad tím, jakým úhlem svítí, který světlo, jakým výkonem a vytvoříte vlastně něco, na co se velmi pěkně dívá. Zároveň sotva Marilyn Manson vystřelil ze zákulisí festivalu Masters of Rock, tak vypustil do světa klip k nové skladbě Front Toward Enemy, tu si dáme ještě předtím, ale stihneme to, co v playlistu Hard and Heavy máme předtím a to je Tristania, vzor 2010.

0: být.
1: Tristania, jejich Patriot Games, potom ten zmíněný Marilyn Manson Front Toward Enemy a do třetí nohy a tím tedy přes celou na začátek hodiny druhé v pořadu Hard and Heavy. Taková spící supergrupa zvaná Headhunter, která vznikla už v roce vlastně 89, když to budu počítat celé, a vlastně funguje pořád do dnešních dní, tvořená trojicí Jarech Michael, tedy toho, kterého můžete znát z mraků různých kapel od Axla Rudipela přes Gravedigger, přes Mekong Delta, hrál v Rage, v Running Wild, v Saxon, hrál ve Stratovarius, tak ten je jedním z těch pilířů téhleté kapely. Potom Uwe Hoffmann, spojený třeba s kapelou Talon, no a potom Šmír, spojený třeba s kapelou Distraction, nebo Panzer a mnoha dalšími kapelami. V roce 90 to páni dali dohromady, vydali nějakou tu muziku, to jako jo, to zase pojďme si říct, že Parody of Life, Bizard of Gardening Accident, Rebirth a taky Prayer Side of Society, to jsou čtyři plnohodnotné desky téhleté kapely, která ale vlastně, ač oficiálně funguje, tak oficiálně nefunguje, takže teď vám od nich žádnou novou muziku slibovat nemůžu, naopak můžu nabídnout, a to jsem taky udělal, ohlédnutí za starými časy, aby nám to nezapadlo v paměti, tak jsme si vzpomněli právě na tu desku Rebirth z roku 1994. No a můžeme pokračovat, hýbaj zpátky do let 80. ať taky nehrajou furt jenom nové kousky, a pojďme si připomenout Practice What You Preach, tuhle tu slavnou desku slavné kapely Testament, odtud si dáme Perilous Nation, no a potom Fear Factory s albem, které teď aktuálně vlastně oslavuje pořád ještě své kulaté narozeniny, i když letos už kulaté nejsou, vzpomeneme na The Manufacture z roku 1995.

Rádiu B. Testament, Fear Factory, odškrtnuto, jdeme dál k tématu, které už jsme tady společně otevřeli před, já nevím, kolika týdnem, dvěma, zkrátka, když jsme tady hráli věc, která přišla sem do studia Beatu a byla pro mě taková trošku překvapivá, protože ne úplně běžně se hrajou akustické věci kapely jako třeba Amon Amarth, ale oni ji tenkrát poslali do světa, no a to se nemohlo obejít bez toho, aniž bychom si toho všimli. Je to taková trošku věc, která upozornila zase po nějaké době na stránkách časopisů a stránkách předních všech možných webzinů a stránek, který se věnují metalové muzice, že Amon Amarth tady spolu s námi stále jsou. A přestože možná si člověk může myslet, že v nejbližší době upadli tak jakože do stínu, aby na ně nebylo tolik vidět, tak oni v tom stínu leco zprováděli. Takže už můžeme klidně říkat, že 2. října roku 2026 nám vyjde nová deska kapely Amon Amarth. Bude se jmenovat The Allfather Awakens. No a jednou z těch věcí, kterou bude obsahovat, tak je i ta, kterou si pustíme my teď tady, protože to je jeden z těch singlů, který dorazil. Přečet bych to asi jako Gjallarhorn. Tak pokud moje úslovnost není úplně taková, jak byste si ji představovali, protože tady v těch severských jazycích se pohybujete lépe než já, odpusťte mi to, ale v každém případě takhle, touhletou písní, bude ta nová deska kapely Amon Amarth začínat. To už se ví.

0: Radio Beat.
1: Amon Amarth za námi a nebudu se vůbec pokoušet znovu přečíst název té skladby, která uvozuje tu novou desku, která je v běhu a v říjnu se jí dočkáme. No a potom Make the Demons Obey, tedy jeden z nových singlů z kategorie Ať se mladí vyrovádí, tedy pojďme někam do světa metalcoreu a hardcore punku, v tomhle případě do Connecticutu a místa zvaného Bridgepoint, protože odtud je kapela Hatebreed. Taky už nějaký ten pátek v roce 94 vznikly, takže toho za ním mi je dost natolik, abychom takovouhle partu a tuhle partu brali zcela vážně. Stejně tak vážně můžeme brát i zvěsti o tom, že i Hatebreed na letošek pro fanoušky novou muziku chystají. Zatímco ta poslední zatím, pokud se nemýlím, vycházela před 6 lety, Weight of the Fall Self, tak Fatal Paradox je název té letošní, která právě je uváděna i touhletou věcí, která právě teď dozněla The Demons Obey. Tu jsme si pustili jako jednu z ochutnávek. Kdo kouká na playlist, tak jasně vidí, že ještě jednu ochutnávku ze stejné nahrávky bych tady pro vás měl mít a to taky mám, takže si pojďme dát ještě do druhé nohy to, co Hatebreed nachystali pro letošní rok a jmenuje se to Kill Count Increase.

0: na beatu.
1: Za námi je tady druhá do páru od Hatebreed a potom vzpomínka na Alexieho, tady Children of Bodom a Bodom After Midnight. Tahle muzika je právě teď za námi. Kéž by všechny zprávy, které takhle člověk může přinést, a to teda nejenom do Hard and Heavy, ale obecně takhle do rádia, byly jenom ty pozitivní. Bohužel život je takový, že ne vždycky můžeme vládnout jenom tou pozitivní náladou a teď třeba budeme vzpomínat dál, a to společně s kapelou Sick of It All, protože z tábora Sikovek přišla právě v tomto týdnu taky jedna velmi nešťastná zpráva, která říká, že Lou Collor, tedy člověk, kterého můžete mít právě s touhletou kapelou Sick of It All spojeného jako vokalistu, tak prohrál svůj boj s rakovinou jícnu. Dlouho se s ní pral, ale nakonec prostě ten příběh končí takhle smutně s tím, že Louovi bylo 59 let. Proto i dneska je tahle vzpomínka v playlistu pořadu Hard and Heavy.

Dane, trojicikovskú sme dali tady na beatu za sebou. Stick of it out, jak sme sa bavili, Take the Night Off, potom prišli na řadu Lamb of God s Beating on Death's Door a do tretí nohy ešte taky Slayer a Eyes of the Insane. Čím sme sa posunuli prostém po mapě zase dál po Spojených státech amerických, abychom v nich mohli pokračovat. Tedy než já se budu loučit, tak naposledy sáhnu mezi čerstvé nahrávky a nové singly a v tomhle případě už tady je jasné, že ze Spojených států amerických. Hayward, California je to místo, kde v roce 85 vznikla kapela Forbidden Evil, a která dneska funguje pod názvem zkráceným, co by Forbidden. Dlouho jsme museli čekat na novou muziku od téhleté kapely, jakože opravdu dlouho, když se budu držet jenom takových těch plnohodnotných studiových desek, tak ta poslední jako Omega Wave, ta se počítá do roku 2010. A hle, najednou se Forbidden nechali slyšet, že mají dohromady vymyšlených celkem 11 písní s celkovou délkou hodina 2 minuty 30 sekund a v jednom balení se to bude jmenovat stejně jako parta, tedy Forbidden deska, která vychází v roce letošním 23. října. To je to datum, kdy Black to Black Records vypustí do světa jejich novou nahrávku, ale abyste tak jako měli představu, co se u té kapely stalo za těch uplynulých 16 let, co z nich žádná muzika studiová, nová nevypadla, tak slouží k tomu samozřejmě ty nové singly. Jednou z těch nových věcí, která na té desce nové bude rozhodně, je ta, kterou my si pustíme a která nese název Cyclops. Což bude zároveň ode mě muzika předposlední, pak tam frknu ještě Sodom a půjdu si po svých, protože Petr Korál chystá velmi zajímavý speciál a ten nese název Literární a filmové inspirace v metalových písních. Pokud jste fandové filmu, hele, tak tohle je něco, co určitě nesmíte prošvihnout a co byste si určitě měli naladit velmi nahlas. A pokud patříte mezi fandy muziky z kategorie hudebních kolosů, tak bych zase doporučoval pustit si tu poslední hodinu Hard and Heavy s Davem, protože aniž bych znal nějaké podrobnosti o tom, co ten člověk vymýšlí v té dnešní poslední hodině, tak vzhledem k tomu, že do playlistu napsal 5 jednotlivých skladeb, myslím, že to bude docela takzvaně kládový díl, tedy jedna delší než druhá. Užijte si zbytek pořadu Hard and Heavy, býtáci, já jdu spát, abych mohl ráno vstát a přijít do práce. Ráno po 6. se uslyšíme.